0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole. A pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby, špiček, rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat. Pravidelně první a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů. Mm-hmm.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? Tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jakože jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemenné ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku na nebi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrhného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. V Mělníku postaví novou základní školu pro více než 500 žáků. Sobota bude slunečná s teplotami kolem 29 stupňů. Klidné ráno vám přeje Monika Vrchotová. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni jich bylo o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Vedení Mělníka připravuje stavbu nové základní školy. Stát by měla mezi hokejovým stadionem a obchodním centrem v Bezručově ulici. Letos by mohl vzniknout projekt. Podle něj vedení města určí celkové náklady. Pokračuje Zuzana Benišková z tiskového odboru Mělnické radnice.
4: Škola bude mít 18 kmenových tříd a minimální kapacitu 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd. Školní družina bude mít 6 oddělení.
2: Jednorázové jízdenky na lanovku na Petřín v Praze budou od září dražší. Před rekonstrukcí v roce 2024 stály 60 korun, nově to bude o 40 korun víc. Pro cestující s dlouhodobým kuponem na pražskou MHD se nic nemění. Dnes je to 135 let od zahájení provozu petřínské lanovky. Momentálně technici provádějí kontrolní jízdy nových vozů.
1: Sport.
2: Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu nejvíce medailí ze všech. Pátý cenný kov přidal kanoista Lukáš Kratochvíl, který v americké Oklahomě získal bronz. Tereza Kneblová si předtím dojela pro titul mistryně světa. Další úspěch může přidat pětice českých reprezentantů, kteří budou dnes bojovat o medaile v kajak krosu. Do vyřazovacích jízd nastoupí stříbrní medailisté z úvodní časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková a do závodu se kvalifikovali i Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Máme před sebou krásný letní den, bude jasno až polojasno a teploty, které se teď pohybují kolem 12 stupňů, se odpoledne vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorně.

0: Jete za sjezdem na Trhový Štěpánov, na 58. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaný autobus, jinak nemáme hlášené žádné vážné problémy, jen připomínám uzavírku silnice druhé třídy číslo 236 ve Smečně, neprůjezdný je úsek mezi ulicemi Kačická a náměstí TG Masaryka. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už předávám slovo naší dnešní průvodkyni Petře Procházkové. Ahoj, vítej.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
2: A v dobrém ránu střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že fotbalista Tomáš Chorý zůstává ve Slávii a nebudou chybět ani děti. Čápa poznáme snadno, především má dlouhý krk a nohy jako hůlky. Ale proč jsou tak dlouhé? Aby si ve vodě nenamočil peří, uslyšíte odpovědi pražských předškoláků a z českých písniček si zahrajeme Hanu Zagorovou, Karla Zicha nebo Naďu Urbánkovou s Karlem Černochem a jako první Jelen s Janou Kiršner a co bylo dál, tak pěkné ráno.
0: Hezkou sobotu.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Máme 25. července a pohled do kalendáře má pro vás Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. Uholek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu. Za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho. Kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette. Tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonin 10,5, Králův dvůr 8, Břešťany 6,5, tolik máte právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a foukat bude slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Hrostelové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: vámi dobré ráno, střední Čechy. Čápy mají dlouhé nohy hlavně proto, že žijí v mokřadech a kolem rybníků. Díky nim se tak můžou snadno pohybovat ve vodě a přitom zůstat v suchu. Dlouhé nohy jim umožňují pomalu kráčet a tiše lovit žáby, ryby i drobné živočichy. Když stojí na jedné noze, šetří teplo. A když se rozlížejí, výška jim dává dobrý přehled o okolí. Dlouhé nohy jsou zkrátka čapí výhoda spojená s tím, kde a jak žijí. A teď už předškoláci z Prahy.
1: Dnes už i malé dítě ví, že děti nosí čáp. To je přece jasná věc. Ale ne každé malé dítě ví, proč čáp má dlouhé nohy. Čemu je to dobré?
2: Protože chce dělat velký kroky. Má takový dlouhý nohy, dlouhý zobák a má takový černobílý křídla a prostě vždycky si lehne do svého hnízda. On musí i tak se takhle zamuchlat a může i spát. No, a lidi kolem něj můžou projíždět. On se ani nezbudí, protože on dělá vajíčka. Stojí na komíně, protože chce mít na komíně hnízdo.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mezi Smíchovským a Hlavním nádražím v Praze ode dneška nepojedou vlaky. Dělníci tam budou upravovat trať. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Cestující budou muset místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Živelní pohromy letos v prvním pololetí způsobily méně škod než před rokem. Pojišťovny hlásí meziroční pokles případů až o desítky procent. Třeba Generali Česká pojišťovna eviduje asi třetinový pokles. Za prvních 6 měsíců řešila zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Lesní divadlo Skalka v Příbrami bude dnes poprvé hostit rodinný festival Festáček Presents. Od 13 do 19 hodin nabídne divadelní představení, koncerty, kreativní workshopy i doprovodný program pro děti a jejich rodiče. Vystoupí například kapela Bombardák, divadelní soubor Nosálci nebo kejklíř Kašpar Klepal. Dvě české tenistky budou dnes usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Barbora Krejčíková vyzve Rakušanku Tagerovou a Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. A dnes se můžeme těšit na slunečný den, bude jasno až polojasno a teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, teď je kolem 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 58. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Jinak jsou dálnice a hlavní tahy v našem kraji průjezdné bez komplikací a tak přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté s vámi bude dál Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na fotbal.
0: A řeč bude o druhých šancích. Už nikdy neměl za fotbalovou Slávii nastoupit, nakonec ale v klubu zůstává i pro novou sezonu. Řeč je o útočníkovi Tomáši Chorem, který dostal další šanci od majitele klubu Pavla Tykače. Víc uslyšíte za pár minut.
2: A teď už to bude Hana Zagorová a dneska už to vím. Tak dobré ráno.
0: Hezké ráno.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. Fotbalista Tomáš Chorý zůstává ve Slavii. David Douděra si hledá zahraniční angažmá. Klub to oznámil před začátkem své sezóny. Přitom ke konci minulého ročníku je oba kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech vyřadil z kádru.
1: Oba dva hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony a oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Ani jeden z nich už za Slavii Praha nenastoupí.
2: Říkal šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v květnu pro podcast odboru Přátel Slavie v reakci na události v derby se Spartou. To se v Edenu nedohrálo kvůli výtržnostem části diváků a jejich vběhnutí na plochu ještě před koncem zápasu, ve kterém byl Tomáš Chorý vyloučený za faul loktem a už vystřídaný David Douděra dostal červenou kartu za urážky rozhodčího. Pro oba tohle byly opakované nesportovní přestupky. Douděra si teď hledá zahraniční angažmá. Chorý se nakonec do kádru vrací.
1: Vím, že někteří z vás to budou brát jako nějakou výmluvu, omluvu, kterou neuznají, nebo dokonce za výraz nějaké mé nespolehlivosti. Ale ta situace je jednoduchá.
2: Začal s vysvětlením Jaroslav Tvrdík, který řekl, že jde o rozhodnutí majitele fotbalové Slavie Pavla Tykače, který s Tomášem Chorým několikrát mluvil.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu.
2: Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík navíc dodal, že se už podobné Chorého excesy nesmí opakovat.
1: To, že se to diskutuje dva měsíce, už je extrémním trestem. No, extrémním trestem. Myslím, že si to i ten Tomáš sám uvědomuje.
2: A pracovat na tom musí všichni v klubu, aby vytáhlý útočník vyčníval jen sportovními výkony.
3: To je úkol pro nás, pro všechny. Budu mluvit i za sebe, je to i úkol. Samozřejmě i pro mě.
4: Pokud se samozřejmě vyvaruje nějakých těch věcí, co se staly, tak pro nás bude zase nesmírně platný.
5: Přijde mi, že už se toho o něm napsalo dost a už bychom ho měli nechat bejt a měli bychom se soustředit na to, co bude. A já si myslím, že takový je i on a snaží se soustředit na to, co bude a jít do toho s čistou hlavou, ten tlak na něj bude velký.
2: Říkali postupně za slavistický tým trenér Jindřich Trpišovský, kapitán Tomáš Holeš a Lukáš Provod. A Jaroslav Tvrdík nechce zůstat jen u kauzy Chorý.
1: Všichni chceme udělat ve Slavii víc pro to, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti byly, když to řeknu jednoduše, aby bylo důstojnější. A odpovídalo spíše třeba atmosféře, kterou jsme tady zvykli vídat v Lize mistrů a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
2: A ukázat se to může od neděle, kdy začne pro Slavii nový ročník fotbalové ligy, ve kterém bude útočit na třetí titul za sebou. I s útočníkem Tomášem Chorým v kádru. Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: 3:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 8, Vestec 11,5, Jince 16,5. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude jasná až polojasná. Nejvyšší teploty naměříte mezi 27 až 30 stupni a k tomu pované slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak teď ráno můžou být mírně nepříznivé, jinak ale budou dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Iveta Bartošová a nekonečná 10 minut před 6 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už tipy, kam dneska vyrazit, a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zahrada Kladenského zámku se promění v místo, kde se potká dobré jídlo s živou hudbou. Od 13 hodin vás tu čekají speciality z vybraných restaurací, víno, pivo i míchané koktejly. O hudební program se postarají kapely Jumbox, Botox a Mackie Tribute. Večer pak vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse. Chybět nebudou ani ukázky kuchařského umění vítěze soutěže Hell's Kitchen Jakuba Reichmana. Na dole Řimbaba v Bohu Hutíně se uskuteční už 18. ročník hornického odpoledne. Čekají vás ukázky historického vrtání i bagrování, komentované prohlídky areálu, program věnovaný hornickým tradicím a taky pečení chleba a koláčů v obecní peci vytápěné dřevem. Program doprovodí živá hudba. V areálu památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazní opera i komorní hudba. Letní koncert v předvečer svátku svaté Anny nabídne árie Händla či Bizeta i skladby Mozarta, Dvořáka, Smetany nebo Brahmse. Vystoupí sopranistka Gabriela Chocholoušková, houslistka Julie Svěcená a klavírista Pavel Voráček. Koncert začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Nové strašecí na Rakovnicku vymění okna v pečovatelském domě. Před 135 lety v Praze poprvé vyjela lanovka na Petřín. Dnes nás čeká prosluněný den s teplotami do 30 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Monika Vrchotová. Pečovatelský dům v Novém Strašecí na Rakovnicku bude mít nová okna. Vedení města je nechá vyměnit za zhruba 500 000 korun. Celkem by to mělo být 30 kusů, říká nezávislý starosta Karel Filip.
3: Některá okna netěsní, někde se hýbou rámy a okna špatně dotvírají. Proto se město rozhodlo vypsat výběrové řízení na výměnu 30 kusů plastových oken v domě pečovatelské služby, včetně zednířského začištění a dodání žaluzí. V realizaci se počítá v tomto roce v měsících srpen a září.
1: Beroun vybudoval mateřskou školu pro 168 dětí v oblasti na Máchovně. Budova je zkolaudovaná, první děti by měla přivítat nejpozději začátkem října. Elektronické žádosti o zápis bude na svém webu přijímat od 24. srpna. Stavba školky v Konopíkově ulici na Velkém sídlišti vyšla podle dřívějších informací na 150 milionů korun bez DPH. Z toho přes 60 milionů zaplatil Beroun díky státní dotaci. Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci, aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
1: Víc než 600 lidí trpí v Česku albinismem. Nedostatek pigmentu u nich způsobuje problémy s kůží i se zrakem. Pacienti musí celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem, které si hradí sami. Ministerstvo zdravotnictví se teď ale podle mluvčí Naději Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
2: Sport.
1: Fotbalisté Dukly zahájili úspěšně pokus o rychlý návrat do nejvyšší soutěže. Do druhé ligy vstoupili domácí výhrou 2-0 nad nováčkem z České Lípy. Kladno v úvodním kole prohrálo 1-2 v Ústí nad Labem a Žižkov prohrál v Jihlavě 0-1. Dnes odstartuje 4 zápasy nový ročník první fotbalové ligy a hned v úvodní den se představí nováček Zbrojovka Brno, který změří síly na Letné se Spartou. V dalších zápasech přivítají Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Baník Vyzvěd. Zlín.
2: Počasí.
1: 25. červenec bude provázený prosluněnou oblohou, bude jasno až polojasno s teplotami mezi 27 a 30 stupni, teď je jen kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: A D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu a zpozorněte na Pražském okruhu ve směru od letiště na D1 za sjezdem na Chrášťany. Na 22. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý pruh. Jinak je teď provoz plynulý, bez nehod. Tak přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už nám Petra Procházková zcela jistě a velmi ráda prozradí, na co se můžeme těšit dál.
5: Rozhodně, mám tu jednu mňamku.
2: Dobré ráno, střední Čechy.

0: V dobrém ránu střední Čechy totiž uslyšíte, kde můžete dneska ochutnat hmyzí speciality. Máš
1: Míňam.
0: Ráda?
1: Dala ne, ne, já jsem to ještě nikdy nejedla a nevím, jestli to bych asi musela podle, bych to viděla.
0: No
1: možná,
0: tak já, když
1: možná
0: jsem to...
1: očima bych to zkusila. Víš, jako...
0: Jediný, čím jsem si jistá, že by to nešlo, tak jsou oči, protože to vypadá prostě jako hmyz.
1: Jo?
0: Když jsou takový ty červíci, tak prostě jsou tam vidět, jako když to není nějaký schovaný v těstíčku, tak...
1: Tak třeba v tom těstičku.
0: Banánově.
1: Co? No?
0: No, dobře. Tak raději pojďme na pivo, protože v opraveném pivovaru v Karalupech nad Vltavou jsou mimo piva také nově k vidění lunety od Mikuláše Alša z roku 1907 a lékaři varují v letní sezóně předskoky do vody, můžou totiž skončit ochrnutím a návrat do života je pak náročný, pomáhají s tím nejen lékaři, ale i fyzioterapeuti. Tématu se budeme věnovat už za chvilku v reportáži a z českých písniček to budou Ilona Čáková, Xindl X nebo Jitka Zelenková a jako první Vítězslav Vávra a dívka Gloria. Tak pěkné ráno.
1: Hezkou sobotu.
2: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 14 minut po 6. s vámi dobré ráno střední Čechy. Podle lékařů skončí každý rok v Česku 15 lidí na vozíku kvůli skokům do vody. K poranění míchy nebo páteře přitom stačí jen špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na velkou opatrnost. Život se vám totiž může změnit během jedné jediné vteřiny.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu pomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: 10 minut před 6:30 s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 10, Říčany 12, do Třetice Milovice 12,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být jasný až polojasný, teploty nejvyšší naměříte mezi 27 až 30 stupni a k tomu bude foukat slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak ale budou dobré až velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Půl sedmou posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už trochu legrace.
1: Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubenek mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, kdy jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, že mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přes tě 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buk, ty lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba? Hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
2: Český rozhlas střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: 3/4 absolventů terapií pro řidiče už neopakují závažné přestupky, vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení. Na 18 a více měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. Pražská městská část Čakovice chce rozšířit gymnázium o přístavbu pro 180 studentů. Radnice teď hledá stavební firmu. V plánované budově za necelých 150 milionů korun má vzniknout 6 kmenových tříd, odborné učebny a kabinety. Kutná Hora se dnes stane dějištěm otevřeného mistrovství České republiky v Nordic Walkingu. Do soutěže, která se koná pod hlavičkou mezinárodní organizace, se zapojí závodníci z 8 zemí. Pořadatelé očekávají 250 až 300 chodců. V cíli všem předá medaile atletka a trenérka Jarmila Kratochvílová. Slovenský cyklista Tadej Pogačar stále vede průběžné pořadí Tour de France. Pomohlo mu k tomu i vítězství v 19. etapě. Na čele má už více než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a je blízko k obhajobě celkového triumfu. Nejlepší z Čechů je před další etapou 49. Matyáš Vacek. A Středočeský kraj už ozařují první sluneční paprsky, budou nás provázet po celý den, bude jasno až polojasno a teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Zpozorněte na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna. Mezi 16.5 a 15. kilometrem provádí silničáři údržbu a opravy svislých značek a uzavřeli proto levý pruh. A kvůli relí Příbram jsou uzavřené silnice nižších tříd u Sedlčan, konkrétně mezi Křečovicemi, Sedlečkem a Minarticemi a mezi Křečovicemi, Prosenickou Lhotou a Sestrouní. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy. Pivo nebo víno?
2: Víno.
3: No a i vinaři se můžou vydat do Kralup.
2: V tamním opraveném pivovaru jsou totiž nově k vidění lunety od Mikuláše Alše z roku 1907. Podle těchto skic vznikly nástěnné malby v bývalém pražském pivovaru u Šenfloků. V depozitářích leželi 93 let. A proč? To vám řekneme za chvíli.
3: A teď už Ilona Čáková a La Isla Bonita, to je nějaký koktejl. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy, 5 minut před 7:15. Po 93 letech si můžete prohlédnout lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Karlupech nad Vltavou. Lunety namalované v roce 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický papír, na který se skicovalo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně. Hostincec.
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel už se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru.
1: Přejdeme k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak když se přeložily na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly.
1: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
1: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
3: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána.
1: Lunety pak byly až do letoška v sejfu spořitelny nebo v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Minuta po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 12, Třebonín 15 a Milín 12, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být jasný až polojasný, nejvyšší teploty mezi 27 až 30 stupni, foukat bude jen slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu a roztrhlé podmínky, teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Tento víkend proběhne v Zoo Praha oblíbený víkend hmyzožravců. Vedle tematických krmení zvířat nabídne zoo zdarma navštěvníkům i ochutnávky hmyzích specialit, komentované přípravy pokrmu nebo ukázky farmově chovaného hmyzu. Chybět nebude ani soutěžní stanoviště pro děti. Ty jsi, Moniko, říkala, že by si klidně ochutnala.
1: No, ale muselo by to být zamaskovaný, protože když jsi mi tady ukazovala na fotce, já jsem se teda nekoukala, ale ty jsi to hledala toho
0: potemníka,
1: tak to úplně nevím. I když jsme se tady o tom bavili, ty jsi říkala, že tam je zastoupená...
0: Tak křupavá složka, to člověk má naposlouchaný z těch vařících soutěží, vždycky říkají, tak je potřeba, aby tam byla i ta křupnoucí složka.
1: No, tak to právě úplně nevím, jestli bych do těch krovek se jako chtěla zakousnout. Nevím, možná, jako myslím si, že když by to bylo schované, obalené nějak v tom těstíčku, že možná.
0: Tak prosím tě, menu vzdělávacího centra od 10 do 16 hodin by mohlo vypadat, nebo bude vypadat takto. Mouční červíci po indicku s kuskusem, tak to bys dala.
1: Hodně kuskusu by to muselo být.
0: Cvrčci na česneku.
1: Ty ne.
0: Sladké saranče v těstíčku s banánem, balačinkou a čokoládovou polevou.
1: Tak to asi jo, to by mohlo být zamaskovaný.
0: Já bych si to klidně dala, to saranče bych prostě dala pryč. Špíz z vícero druhů hmyzu se zeleninou. No.
1: No, nevím.
0: A pak ten potemník moučný s jablky na karamelu.
1: Tak to ne. To asi bych nenašla odvahu. Nevím.
0: A ještě pozor, k první stovce prodaných stupenek na hlavní pokladně navíc dostaneš případně, teda ne, že by si měla koupit 100 vstupenek, ale kdyby si tam zavítala, tak dostaneš oba dva dny jako bonus balíček ochucených cvrčků.
1: To je lákavá nabídka. Bohužel určitě nebudu mezi prvními z ty návštěvníky, páč jsem tady, že?
0: Jo, a kdyby náhodou se ti to povedlo a měla bys je, nedávaj mi to jako dárek.
1: Ne, dobře, budu to mít na paměti.
0: Dobré ráno.
1: Hezké ráno.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky,

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Parkování v centru Kutné Hory můžou řidiči nově uhradit přes mobilní aplikaci. Středočeský kraj přispěje obcím na defibrilátory. Radní už schválili dotace pro 10 obcí. A sobota bude prosluněná s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Monika Vrchotová. Řidiči v Kutné Hoře můžou nově za parkování v centru zaplatit bezhotovostně. Radnice uzavřela smlouvu s firmou, která provozuje mobilní aplikaci. Na parkovacích automatech najdou lidé odkaz na její stažení. Město za provoz zaplatí ročně poplatek v řádu nižších desítek tisíc korun, říká mluvčí Jana Adamová.
2: Přes mobilní aplikaci si řidič nastaví, jak dlouho chce v místě parkovat a zaplatí převodem. Také dostane upozornění před koncem parkovací doby a může si ji prodloužit. V centru města i nadále zůstávají parkovací automaty na hotovost.
0: Opoziční ODS vyzvala vládní koalici, aby zvážila chystané personální změny ve vedení pražského letiště. Od srpna má být ředitelem a předsedou představenstva letiště Radomír Lašák. Proti jeho jmenování se postavily i odborové organizace, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Bojí se o směřování letiště. Lašáka navíc spojují se zánikem leteckého dopravce ČSA. V jeho vedení byl mezi lety 2006 a 2009. ODS také chce, aby ministerstvo financí zveřejnilo podklady k výběrovému řízení. Rezort, který je jediným akcionářem pražského letiště, odmítá, že by proběhlo netransparentně. Středočeští radní schválili první příspěvky na defibrilátory. O peníze z fondu prevence se můžou hlásit obce i spolky až do 18. listopadu. Jsou určené na pořízení defibrilátoru na místa s vysokou koncentrací lidí, třeba sportoviště, koupaliště nebo kulturní střediska. Celkem 480 tisíc korun na pořízení přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě teď získá 10 měst a obcí. Konkrétně Vranov, Šechlapy, Říčany, Mrač, Ostředek, Maršovice, Klučenice, Dolany, Čtyřkoly a Loukovec.
1: Sport.
0: Dvě české tenistky budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Barbora Krejčíková vyzve Rakušanku Tagerovou a Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Krejčíková postoupila do semifinále po výhře nad další Češkou Dominikou Šalkovou a pomohly jí k tomu i zkušenosti z jiných zápasů.
3: Já upřímně nevím, je to prostě nějaký jakoby styl, který hraju, řekla bych, že asi jakoby za ty roky s těma zkušenostma asi jsem možná taková jakoby klidnější a moc jakoby nespěchám vlastně v těch výměnách a dokážu si ten balon jak uhrát, tak dokážu prostě soupeřku donutit jakoby k chybě. Myslím si, že v těch důležitých momentech dokážu hrát jak razantně, tak vlastně zároveň jakoby si počkat na tu jakoby chybu nebo na nějaký ten lepší moment.
0: První semifinálový duel rozehraje na pražské Štvanici Tereza Valentová, a to v půl druhé.
1: Počasí.
0: Sobotní ráno je slunečné s teplotami kolem 13 stupňů a nebe téměř bez mráčku zůstane po celý den, kdy se teploty vyšplhají až na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice a hlavní tahy ve středočeském kraji jsou teď plynule průjezdné. Nemáme hlášené žádné vážné komplikace. Zpozorněte ale třeba na pražském okruhu ve směru od letiště na D1. Za sjezdem na Chrášťany na 22. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. A na Benešovsku zůstává uzavřená silnice 111 mezi Struhařovem a Divišovem. Objížďka vede přes Chotýšany, Vlašim, Radošovice, Bílkovice a Slověnice. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už nás Petra Procházková bude lákat na další hodinku ranního vysílání.
4: Rozhodně, tato hodina bude taková, řekněme, lahodnější než ta minulá.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: V dobrém ráno Střední Čechy totiž uslyšíte, že všechny potraviny musí trhovci skladovat na farmářských trzích při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ, a my se zaměříme na kontroly. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybit ani děti. Tabulka, tyčinka nebo pralinka, čokoláda má spoustu podob. Jak se vyrábí, z čeho

0: se dělá a kdo se o to stará. Předškoláci z Mladé Boleslavy mají jasno a jejich představy o tom, odkud se bere čokoláda, uslyšíte. A lanová dráha na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních 2 letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. Technici nyní provádí kontrolní jízdy. Kdy se lanovkou lidé znovu svezou, tak to řekneme už za chvíli. A z českých písniček to budou Michal David, Aleš Brychta nebo Jana Kratochvílová a jako první Karel Gott a to jsou Fámy. Tak dobré ráno.
1: Klidnou sobotu.
2: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 12 minut po sedmé.
1: Region Express.
0: Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanová dráha měla vrátit do provozu. Technici momentálně provádí kontrolní jízdy.
2: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
3: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
2: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
3: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
2: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
3: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
4: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
3: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
5: Vozy jsou prosklené, je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
3: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 3 minuty po 7:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 13, Chotětov 14,5 a Bratronice 13, tolik máte na teploměrech. Sobota bude jasná až polojasná s nejvyššími teplotami, které naměříte mezi 27 až 30 stupni. Foukat bude slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozpylové podmínky, teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. A na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
3: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
2: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Dívka s perlami ve vlasech a Aleš Brichta. Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy, 6 minut před půl osmou. Čokoláda se vyrábí z kakaových bobů, které rostou na kakaovníku. Boby se po sklizni suší, praží a drtí. Získá se tak kakaová hmota, která se smíchá s cukrem a mlékem podle toho, jestli vzniká hořká, mléčná nebo bílá čokoláda. Čokoláda se vyrábí už tisíce let, původně se z ní připravoval nápoj, až později se začala jíst v pevné podobě. No a o tom, jak vzniká tahle oblíbená dobrota, dnes mluvili děti z Mladé Boleslavy.
1: Čokoládové potěšení, čokoládová radost. Jak se ale taková čokoláda vyrábí? To nevím ani já.
2: Já vím, do té čokolády dáš vodu a pak to poješ tou čokoládou.
3: Dělá se čokoláda z mlíka a z takový příchutě, kterou když potom necháš v lednici, tak se z toho vytvoří taková čokoláda, ale než na to musíš dát takový obtisk, aby to vypadalo jako čokoláda, aby se to potom mohlo utrhnout.
4: Mlíka do toho dávám a ještě trošku mouky.
5: Dává se do ní cukr, poleva černá.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Je půl osmá.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška kvůli opravám nepojedou vlaky. Omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Cestující budou muset místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Vedení Rakovníka vybralo firmu na vybavení šaten a ubytovny zimního stadionu. Jde například o lavice, věšáky nebo úložné prostory. Radnice za to zaplatí zhruba 3,5 milionu korun. Nákup vybavení navazuje na stavební úpravy prostoru stadionu, ty mají skončit v srpnu. Čechy od cestování ve Francii a Španělsku požáry neodrazují. Stabilní zájem sleduje vyhledávač letenek Kivikom, stejně jako portály Letuška nebo Zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City získala první individuální medaili z velké seniorské akce. Stejně na tom je i kanoista Lukáš Kratochvíl, který si dojel při svém debutu pro bronz. Sobotní obloha je a zůstane slunečná a teploty, které se teď pohybují kolem 14 stupňů, se vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice a hlavní tahy v našem regionu jsou teď stále plynule průjezdné. Nemáme hlášené žádné nehody, ale silničáři už se pustili do práce, třeba na D5 z Plzně do Prahy u Berouna, kde mezi 16. a 5. a 15. kilometrem uzavřeli levý pruh, a na Mělnicku je tento víkend kvůli pouti uzavřený průjezd Tuhaní. Objížďka vede přes Červenou Písku, Dolní Vinice a Větrušice. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Na farmářské trhy lidé v létě častěji nakupují. Na farmářských trzích trhovci u prodeje potravin musí dodržovat různá pravidla a na to, jestli to dělají, dohlíží státní veterinární správa, a víc o tom za chvíli.
2: Přesně tak, teď už Michal David a třetí Galaxie. Pěkné ráno.
0: Dobré ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Lidé si na farmářských trzích v Česku můžou koupit například maso, jogurty, sýry, pečivo nebo ovoce a zeleninu. Všechny tyto potraviny musí trhovci skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Na dodržování pravidel dohlíží inspektoři státní veterinární správy. Kontrolovali také trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Pražských Vinohradech a byl u toho náš reportér Richard Webs.
1: Dobrý den, Hublová městská veterinární správa, jdeme k vám na kontrolu. Dodací listy k tomu budete mít.
2: Nějaký tady mám.
1: Už nám doměřil teploměr 7,7, což pro mléčné výrobky do 8 stupňů je v pořádku.
3: Pracovníci veterinární správy kontrolovali například stánek, kde prodává paní Andrea.
4: My to hlídáme, máme kontroly dost často, takže víme už, jak to máme všechno označený a tak, takže dobrý.
3: Kontrolu tady v provozovnách, které prodávají masné a mléčné výrobky, prováděla Kateřina Hublová.
1: Kontrolovala jsem jednak značení výrobků, jejich ochranu proti kontaminaci, to znamená, jestli jsou balené, vesměs třeba byly balené, ale u těch nebalených, jakým způsobem jsou skladované, takže tady v obou případech byly chladicí vitríny. Dále jsem měřila teploty, jestli teploty i v těch vitrínách vyhovují těm daným komoditám, jestli mají dodací listy.
3: Tato inspekce dopadla podle Hublové dobře, není tomu tak, ale vždy, potvrzuje ředitelka městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.
5: Nedodržení teplotního řetězce, tedy potraviny nejsou uchovávány v takovém chladu, jak ji vyžadují. Ochrana před slunečním zářením, škůdci, jako jsou mouchy na farmářském trhu, nebo třeba nějakými zdroji znečištění, jako jsou holuby.
3: Letos zatím inspektoři zkontrolovali na farmářských trzích v Česku 165 prodejců. Pochybení našli u 16% z nich. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme minutu po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologičku České televize Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: Jaké máme aktuální počasí v našem regionu?
2: Zůstává jasno nebo skoro jasno, teploty jsou teď nejčastěji mezi 10 a 15 stupni Celsia, nejčastější hodnoty, které měříme. Máme tu tlakovou výši a díky té už méně oblačnosti, než bylo v minulých dnech a v minulých ránech.
0: A my už víme, že nás čeká krásný letní den, tak jak to bude?
2: Jasno nebo polojasno bude dnes během dne. Zmiňovaná tlaková výše se postará o to slunečné počasí. Nejvyšší teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: A jaký bude večer a noc a zítřek?
2: To už bude zítra odpoledne přibývat oblačnosti i do středních Čech. Noc už nebude tak chladná jako minulé noci, minulá rána. 17 až 13 v údolích ojediněle až 10 stupňů Celsia. A zítra přes den bude už přibývat oblačnosti. Objeví se přeháňky, případně ojedinělá bouřka. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia a foukat bude slabý, postupně mírný jižní jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a na večer se zítra bude měnit na západní. V těch přeháňkách můžou spadnout nežádné výrazné úhrny srážek, většinou to bude do 2 mm, ale budeme ještě upřesňovat, jestli se budou vyskytovat i bouřky a jak silné budou.
0: To byla meteorologka České televize Alena Zárybnická. Vám děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou.
2: Zítra, děkuju, pěkný den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: 9 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už čas pro Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastější jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michal VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michal VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu. Za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho. Kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette. Tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.

0: zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: modernizaci zahrady mateřské školy v Hrdlořezích na Mladoboleslavsku, úpravu prostranství u kapličky v Chotuticích na Kolínsku, na opravu silnice v místní části Planá u Klučenic na Příbramsku nebo na rozšíření vodovodu v Pěčicích na Mladoboleslavsku. Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelnými pohromami. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali. Česká pojišťovna za první půlrok řešila asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje taky Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
1: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytů a dalšího majetku.
0: Vedení Prahy 6 si nechá zpracovat studii k využití areálu zámku Veleslavín. Městská část ho chce získat do správy od hlavního města. Studie by měla být hotová do 9 měsíců. Má představit možnosti využití areálu. Vedení Prahy 6 uvažuje například o kulturních, sociálních a zdravotních službách, říká místostarosta Petr Prokop z Hnutí STAN.
2: Občané se budou moci zapojit prostřednictvím plánovaných participačních setkání nad mapou a specializovaných dotazníků zaměřených na kulturní a volnočasové využití. Přičemž výstupy z těchto setkání přímo ovlivní výsledné variantní scénáře rozvoje.
0: Odkup zámku i s přilehlým areálem za 210 milionů schválili pražští zastupitelé v dubnu. Jestli ho hlavní město svěří městské části, zatím není jisté. Sport. Pražští Bohemians nastoupí na úvod fotbalové šance ligy v Teplicích. Severočeši v uplynulé sezóně vršovického soupeře v obou utkáních porazili a nedostali ani gól. Nový kapitán Bohemians, záložník Aleš Čermák, popisuje, jak náročný duel to bude.
3: Čekám, že budou hoževnatý, no, budou běhat, bojovat všechno. Myslím si, že i trenér tím ty kluky tam jako hodně nastavuje mysl na tohle. Prostě to jsou válečníci, takže určitě to nebude lehký utkání a jsem sám zvědavej, no.
0: Zápas Teplice Bohemians v prvním kole fotbalové šance ligy začne v 17 hodin. V 8 večer pak Sparta rozehraje duel na hřišti Zbrojovky Brno. Počasí. Po celý den nás bude provázet jasná až polojasná obloha. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zpomalte na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u Nového Strašecí. Přímo ve sjezdu na exitu 32 stojí porouchané nákladní auto. A s možným zdržením dnes počítejte na silnici 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví, kde můžete narazit na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Silničáři tam opravují kanalizaci. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Co nás čeká dál, to ví a prozradí Petra Procházková.
5: Určitě.
4: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: V dobrém ránu, Střední Čechy, uslyšíte, že na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit Venuši a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou skupina Krištof, Marcias nebo Rangers a jako první Olympici a Dej mi být své lásky. Tak dobré ráno.
0: Hezkou sobotu.
4: Dobré ráno, Střední Čechy.

0: 11 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Minuta po čtvrt na devět, s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Květnice 19, Sulice 16 a Milovice 19. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být jasná až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. K tomu bude foukat slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Marcias s Luisem, 10 minut před 8:30 a v dobrém ránu střední Čechy už je připraven sobotní humor a přeji příjemný poslech a krásné ráno.
1: Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
2: No jo, to víte, vybírat si nemůžete již o ceny.
1: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata nebo...
2: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
1: No a co?
2: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
1: Traviata.
2: Traviata, tak mi to hned řekněte teda.
1: No prosím, jako otázku?
2: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
1: Opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
2: Od koho?
1: Skladatel Giuseppe Verdi.
2: Jo?
1: No ovšem.
2: Víte to určitě?
1: Samozřejmě.
2: Není to od Picassa?
1: To se Picasso byl malíř.
2: Ej, to je malíř, ano. Teď on měl, oni maloval kuchyň.
1: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
2: No ne, on mi to dělal jako fušku.
1: Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
2: Francouz, máte pravdu, lidi, on mi to sám říká, si vzpomínám.
1: Co, vy jste se znal s Picasse?
2: Se znám, já jsem tou Picassovým, ano.
1: A vy umíte francouzský?
2: Francouzský dovedu, perfekt.
1: Ano, parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu perfekt, víc vám říkám francouzsky.
1: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzský?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte tohle?
1: Tak já to vím.
2: Ale kom to nemusím ani říkat, jo.
1: To... Vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. No, je vidět, že taky dobré, to je francouzský. Ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le pèreka.
1: La mère.
2: A jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère.
1: Tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malé.

0: Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Radnice ve Slaném na Kladensku využila prázdniny k opravám škol a školek. Například na mateřské škole na Hlaváčkově náměstí pokračuje rekonstrukce střechy a na první základní škole na Hájích obnova elektroinstalace. U gymnázia pak vznikají nové učebny pro polytechnickou výuku. Přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petříne dráhu. Teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září. Víkendové počasí bude lákat k vodě. Její kvalita je ve všech hygieniky sledovaných středočeských přírodních koupalištích výborná. Výjimkou je Písník v Bakově nad Jizerou, kde by se kvůli výskytu slnic neměli koupat citlivější lidé. Lesní divadlo Skalka v Příbrami bude dnes poprvé hostit rodinný festival Festáček Presents. Od 13 do 19 hodin nabídne divadelní představení, koncerty, kreativní workshopy i doprovodný program pro děti a rodiče. Fotbalisté Dukly zahájili úspěšně pokus o rychlý návrat do nejvyšší soutěže. Do druhé ligy vstoupili domácí výhrou 2-0 nad nováčkem z České Lípy. Kladno v úvodním kole prohrálo 1-2 v Ústí nad Labem a Žižkov v Jihlavě 0-1. Poslední červencový víkend bude slunečný, až zítra odpoledne má přibývat mraku a na východě kraje se objeví lokální přeháňky. Teploty vystoupí dnes na 27 až 30, zítra až na 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na D6 z Karlových Varů do Prahy ve sjezdu na Nové Strašecím. Na exitu 32 zpomalte, stojí tam porouchané nákladní auto. A zpozorněte i na D10 mezi Mladou Boleslaví a Turnovem u Mnichova Hradiště. Mezi 53. a 57. kilometrem v obou směrech silničáři sekají trávu a uzavřeli proto levé pruhy. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po půl deváté pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a zamíříme na Hrad, ale takový jiný.
0: Do Drábských Světniček u Mnichova Hradiště zamíříme. Ano. Ty jsou už skoro 5 let zavřené. Rekonstrukce ale konečně zdárně začala. Pískovcový skalní hrad si turisté téměř odnesli na botách. Ročně tam totiž prošly 100 000 lidí. Lesy České republiky tam montují nové lávky a opravují schodiště. No a my se tam vydáme už za chvíli.
2: Ano, ano, a teď už Krištof a obchodník s deštěm. Pěknou sobotu.
0: Hezké ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skálního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru doprovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo taky hnízdění sokola stěhovavého. Na skální hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skální hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských Světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš, no to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malované ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakl vejce, se vylíhli malí sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských Světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 8:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Z Duchovice 18,5, Mníšek pod Brdy 19 a Zápis 17. Tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. No a sobota by měla být dle meteorologů jasná až polojasná s nejvyššími teplotami mezi 27 až 30 stupni. Foukat bude slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak ale budou dobré až velmi dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Od 9. hodiny Dobré ráno Střední Čech je u konce a po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. to bude Hobby magazín a po 11. pořad Středočeská setkání. A Petra Procházková se těší na slyšenou zase zítra v Dobrém ránu Střední Čechy. Teď už tipy, nechte se inspirovat Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zahrada Kladenského zámku se promění v místo, kde se potká dobré jídlo s živou hudbou. Od 13 hodin vás tu čekají speciality z vybraných restaurací, víno, pivo i míchané koktejly. O hudební program se postarají kapely Jumbox, Botox a Mackie Tribute. Večer pak vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse. Chybět nebudou ani ukázky kuchařského umění vítěze soutěže Hell's Kitchen Jakuba Reichmana. Na dole Řimbaba v Bohu Kutíně se uskuteční už 18. ročník hornického odpoledne. Čekají vás ukázky historického vrtání i bagrování, komentované prohlídky areálu, program věnovaný hornickým tradicím a taky pečení chleba a koláčů v obecní peci vytápěné dřevem. Program doprovodí živá hudba. V areálu památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazní opera i komorní hudba. Letní koncert v předvečer svátku svaté Anny nabídne árie Händla či Bizeta i skladby Mozarta, Dvořáka, Smetany nebo Brahmse. Vystoupí sopranistka Gabriela Chocholoušková, houslistka Julie Svěcená a klavírista Pavel Voráček. Koncert začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
3: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Více než 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů, meziročně jich bylo méně. Beroun vybudoval mateřskou školu na Máchovně pro 168 dětí. Sobota zůstane slunečná a teploty se dostanou až na 30 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni, vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
3: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí Ministerstva dopravy Alena Mil.
4: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložení.

0: 68 dětí v oblasti na Máchovně. Budova je zkolaudovaná. První děti by měla přivítat nejpozději začátkem října. Elektronické žádosti o zápis bude na svém webu přijímat od 24. srpna. Stavba školky v Konopíkově ulici na velkém sídlišti vyšla podle dřívějších informací na 150 milionů korun bez DPH. Přes 60 milionů zaplatil Beroun díky dotaci. Návštěvníci pražské zoologické zahrady můžou tento víkend ochutnat pokrmy z hmyzu. Například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstičku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Připravená jsou také komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Součástí tradičního víkendu hmyzožravců v pražské zoo budou i komentované přípravy pokrmu nebo soutěžní stanoviště pro děti. Sport. Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. O 2,5 sekundy porazila druhou Andořanku Doriovou. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře. Svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
1: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
0: Česká výprava už ve Spojených státech pozbírala 6 medailí. Bronzem přispěl do sbírky i 21-letý debitant Lukáš Kratochvíl. O poslední cenné kovy se pojede dnes v kajak krosu. Počasí. 25. červenec přinesl jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se odpoledne budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velmi opatrně na silnici 3 z Benešova do Prahy. Za nespeky ve stoupání leží na vozovce gumový člun. S objížďkou počítejte na silnici 66 v Příbrami. Kvůli konání rally je uzavřená Milínská ulice mezi kruhovým objezdem u náměstí TG Masaryka a odbočkou do Dlouhé ulice. A opatrně také v Mochově u Prahy v Čelákovické ulici na odbočce do ulice Za Humny zasahují záchrana u nehody osobního auta, které narazilo do domu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už se ocitneme mezi nebem a zemí.
2: Mezi nebem a zemí.
3: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jo, zveme všechny, určitě. Třeba církev husická má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.
3: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání. Loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
4: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smičkovi ze Semanína, kteří nás přijmou. A to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
4: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
4: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidně děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
5: Já se jmenuji Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žberku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišmaklezmer trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schenstergob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku k vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavilo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část se přešla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné. Část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu. A ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
2: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít.
3: Snad je to tím, že byli jsme neskromní, dobrý to bude zase.

0: zabitý. Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
1: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava, takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
2: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
1: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
2: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
1: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
2: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
1: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: S magazínem Mezinebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivetské benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyla. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ulice Nad Labem usmrtil vlak muže. Jízdenky na Petřínskou lanovku v Praze budou po zprovoznění od září dražší. Dnes zůstane po celý den slunečno a teploty se vyšplhají až ke 30. Klidné dopoledne přeje Monika Vrchotová. Policisté vyšetřují úmrtí muže nalezeného ráno u železniční tratě nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Zjevně ho srazil vlak a není ale jasné, který. Kvůli vyšetřování na trati mezi Lysou a Milovicemi jezdily náhradní autobusy. Před chvílí už České dráhy provoz obnovily. Pečovatelský dům v Novém Strašecí na Rakovnicku bude mít nová okna. Vedení města je nechá vyměnit za zhruba 500 000 korun. Celkem by to mělo být 30 kusů, říká nezávislý starosta Karel Filip.
2: Některá okna netěsní, někde se hýbou rámy a okna špatně dotvírají. Proto se město rozhodlo vypsat výběrové řízení na výměnu 30 kusů plastových oken v domě pečovatelské služby, včetně zedničského začištění a dodání žaluzí. V realizaci se počítá v tomto roce v měsících srpen a září.
0: Jednorázové jízdenky na lanovku na Petřín v Praze budou od září o 40 korun dražší. Před rekonstrukcí v roce 2024 stály 60 korun, nově to bude rovných 100 korun. Pro cestující

0: Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Sport. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník fotbalové šance ligy. V 17 hodin mají výkop duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Baník Ostrava. V 8 večer pak začne duel brněnské zbrojovky s pražskou Spartou. V nové sezóně se uplatní několik změn pravidel, které už byly na nedávném mistrovství světa. Hlídat se bude například čas při autech nebo střídáních. Video rozhodčí pak může hlavního upozornit na špatně udělenou druhou žlutou hráči. Počasí. Víkend bude provázený tropickými teplotami. Dnes bude až 30, zítra až 32 stupňů a bude slunečno, ale zítra odpoledne postupně oblačno. Na východě kraje místy, jinde ojediněle s přeháňkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velmi opatrně na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány. Na 28. kilometru leží mezi pruhy sražená zvěř a vybočuje se. Zpomalte na D1 z Prahy do Brna u Mirošovic. Na 21. kilometru stojí v odstavném pruhu osobní auto s defektem na přívěsu. A zpozorněte i na D5 z Plzně do Prahy za Žebrákem. Mezi 34. a 28.5. kilometrem sekají silničáři trávu a pohybují se v odstavném pruhu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole. A pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, prostě něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale díky tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května, června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec, leden.
3: Prosinec, leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdem se pojít do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář. A tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobbymagazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT 2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Parkování v centru Kutné Hory můžou řidiči nově uhradit přes mobilní aplikaci. Oprava tratě přerušila provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Po zbytek dne se můžeme těšit na slunečnou oblohu a teploty v okolí 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Monika Vrchotová. Řidiči v Kutné Hoře můžou nově za parkování v centru zaplatit bezhotovostně. Radnice uzavřela smlouvu s firmou, která provozuje mobilní aplikaci. Na parkovacích automatech najdou lidé odkaz na její stažení. Město za provoz zaplatí ročně poplatek v řádu nižších desítek tisíc korun, říká mluvčí Jana Adamová.
4: Přes mobilní aplikaci si řidič nastaví, jak dlouho chce v místě parkovat a zaplatí převodem. Také dostane upozornění před koncem parkovací doby a může si ji prodloužit. V centru města i nadále zůstávají parkovací automaty na hotovost.
2: Mezi Smíchovským a Hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informace potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci už pro víc než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají také čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
5: Sport.

0: stupňů, v noci ale klesnou teploty až ke 13 a v údolích až k 10 stupňům.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 12. kilometr, kde se srazila 3 auta v levém pruhu, zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, fronta se táhne až na 21. Tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. A se zdržením počítejte na silnici 18 mezi Příbramí a Sedlčany. U Líchovů narazilo osobní auto do svodidel. V obou směrech se vytvořily kratší kolony. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už středočeská setkání a Šárka Formánková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
2: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Lékař je pro většinu lidí nedotknutelnou osobou s neomezenými schopnostmi. Náš dnešní host si to ale sám o sobě nemyslí. Naopak, říká, že je obyčejný člověk, který dělá chyby jako každý jiný. A už vůbec prý není hrdinou. A to i přesto, že se několikrát účastnil misí Lékařů bez hranic. Chirurg Tomáš Šebek.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Host dnešního středočeského setkání o sobě vydal objektivní nález. Jednak proto, že je lékař a tak tenhle výraz do jeho slovníku jednoznačně patří. Jednak proto, aby nám čtenářům přiblížil sám sebe nejen jako lékaře, známého chirurga a účastníka misí Lékaři bez hranic, ale především jako člověka. Tomáš Šebek, vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy žijete na Berounsku, kousek od Litně, a já jsem se dočetla, že máte tenhle kraj rád od dětství, ale vy jste přitom rodilý Pražák, ne?
1: My jsme tímhle směrem vyjížděli o víkendech, my jsme vyjížděli různými směry, ale jeden z nejoblíbenějších byl směrem na Berounsko, protože když se prostě jde po turistické značce z Berouna směrem do Karlštejna, tak je to velká romantika i dnes.
0: A jaká jsou nejoblíbenější místa v té lokalitě?
1: No tak Alcazar, to je prostě místo, který má svoji duši, místo, kde jsme jako děti blbnuli a kde vlastně moje děti třeba zkoušely lézt. Nádherný místo, spojený s velkou romantikou. No a pak je tam celá řada dalších zákoutí. Celou cestu se tam dá něco sledovat. Začíná to vlastně lehkým opevněním. Jsou tam betonové bunkry. Berounka celý to údolí vlastně jako vytvořila. Krásně se tam kroutí, meandruje. Časem si myslím, že ta řeka čím dál tím krásnější, protože zase se tam podle mě vrací víc ptactva, než si to pamatuju z dětství. Možná ta voda je mělčí. Prostě je to romantický místo. Jsem romantik.
0: A byl tohle i ten důvod, proč jste jako dospělý se rozhodl, že budete žít právě na Berounsku?
1: Tam to bylo úplně jinak, to bylo pragmatický. Já jsem tehdy posadil první generaci dětí do auta a objížděli jsme programově západ od Prahy. Chtěli jsme bydlet někde u Prahy, ale zároveň na vesnici, na vsi, v lese. Proto ten západ a pak už to byl jenom výběr místa, kde se nacházel nějaký co nejlevnější obecní pozemek. No a prostě zakotvili jsme nakonec prostě na malebném místě v Brdech, kde žijeme dodnes.
0: Já o vás vím, že vy jste pro svoji rodinu postavil dům vlastníma rukama. Řekněte mi, není to pro chirurga trochu nebezpečné?
1: Já myslím, že to je naopak skvělá disciplína, která vás připraví na praktický život, včetně toho chirurgického nebo lékařského. Mně nic jiného nezbývalo. Začínal jsem, jestli se nepletu, asi se 40 tisíci korunami, za které jsem si myslel, že postavím celý ten dům. Já jsem kromě toho, že romantik, tak taky velký snílek a idealista, ale ono to prostě funguje, když si něco hodně přejete, tak ten vesmír se většinou spojí. Takže mně to přišlo fajn, jenom bych tady rád řekl, že už nikdy.
0: Žádný dům stavět nebudete.
1: Myslím, že jednou stačilo.
0: Já myslím, že po té zkušenosti to člověk potom přehodnotí. Vy jste neprožil zrovna idylické dětství, neměl jste takové to rodinné zázemí, jaké by dítě mělo mít. Řekněte mi, jak je možné, že jste se rozhodl pro medicínu, která je jednak náročná. A jednak to často bývá tak, že právě rodiče děti k téhle profesi nasměrují.
1: No já bych určitě nepopíral, že rodiče si možná přáli určitě máma, abych byl lékařem. To podle mě vyslovila mnohokrát. My máme po generace mnoho právníků, tak možná mi kdysi řekla, ale právníků už bylo dost, bude dobrý, že budeš doktorem. Myslím si ale, že to nebylo to zásadní rozhodnutí a vlastně já přesně nevím, kde bylo to rozhodnutí. Za mě to byla šťastná náhoda, omyl. Vlastně něco, co definuje ty nejlepší okamžiky mého života, možná počínaje narození mých dětí, rozhodně třeba první byla velká náhoda, naše nejstarší dcerem a tak dále. Takže podle mě to byla jenom další šťastná náhoda, nebylo to nějaké vědomé rozhodnutí. Já jsem chtěl být úplně někým jiným, já jsem chtěl být strojní inženýr, možná kosmonaut, pilot, ale ne chirurg.
0: Když vlastně o tom mluvíme, tak vy říkáte, že nevíte, kdy se objevil ten okamžik, kdy jste si řekl, že byste šel cestou studia medicíny. Když jste potom nastoupil na medicínu, hned od začátku jste věděl, že budete chirurgem, anebo se to teprve tříbilo cestou?
1: No já jsem v té době vlastně hodně stavěl a mně se líbilo držet ty fidlátka v rukou. Já mám prostě rád, když mám v ruce něco,
0: prostě nástroje.
1: Nějaký nástroje, s čím můžu něco obrábět, tak myslím, že celou řadu kompetencí, které se mi pak hodily třeba v úrazové chirurgii, kdy držíte v ruce vrtačku, tak znáte spoustu zkratek, kdo to z posluchaček ví, tak místo prostě sklíčidla můžete na té vrtačce jednoduše uchopit, ale chce ten rotor roztočit, abyste si dotáhli ten vrták a to urychluje ten výkon a zároveň to z vás dělá prostě možná někoho jiného, než vaši kolegové očekávali. Takže mě prostě baví něco držet v ruce, ale jak říkám, myslel jsem si, že to bude možná rýsovací prkno, nebo to bude třeba velký průmyslový provoz, kde se budu pohybovat jako inženýr, strojář. No a nakonec to prostě byla chirurgie a ty fidlátka mi zůstaly.
2: Český rozhlas Střední Čechy,

0: Hostem dnešního středočeského setkání je známý lékař Tomáš Šebek. Kde jste jako čerstvě vystudovaný lékař začínal?
1: Začínal jsem v blízké nemocnici v Hořovicích, kde jsem potom byl skoro celých 10 let na oddělení všeobecné chirurgie, což je vlastně nemocnice, řekněme, okresního typu, dneska obrovský konglomerát související ještě s dalšíma zdravotnickýma zařízeníma, tehdy prostě klasická okresní nemocnice a chirurgie klasická okresní, na které se vlastně dělalo téměř všechno.
0: Ale já mám pocit, že je to nemocnice, na kterou dodnes nedáte dopustit.
1: No já jsem se tam dokonce vrátil, sice ne až do Hořovic, i když tam občas dneska taky operuji, ale vyskytuju se pravidelně v nemocnici v Berouně a dneska je to vlastně jeden spojený podnik, takže já jsem se tam po mnoha letech zase vrátil s radostí.
0: Pamatujete si ještě na svoji úplně první operaci?
1: Já si pamatuju na to, jak jsem poprvé stál postel. Já si pamatuju víc na svoji sesterskou praxi ve druháku na medicíně, kdy jsem v nemocnici Hořovice objevil a tehdy jsem si vlastně myslím ještě nemyslel, že bych tam nastoupil později, takže já si pamatuju detaily naklepávání polštáře a jak se napíná správně prostěradlo. A když bych si zkusil vybavit, tak si myslím, že to byla asi kýla, ale fakt mám jako živý vzpomínky z té sesterské praxe.
0: Dobře, tak teď nevím, jestli se můžu ptát na další otázku, protože jsem si říkala, že se zeptám, jaké to je, když člověk poprvé drží v ruce ten skalpel a ví, že musí sám říznout do toho živého těla.
1: Myslím si, že je fajn, že v chirurgii a v mnoha dalších oborech funguje to, že člověk postupně roste a že vždycky každý učedník má svého mistra a tak má to svoje výhody v tom, že ta zodpovědnost se dá přenést na toho staršího. Takže vzít si do rukou skalpel pod vedením zkušeného chirurga je do určité míry odložit zodpovědnost, do velké míry počítat s tím, že budete poslouchat celou tu hodinu operace kritiku jednu za druhou, abyste se zlepšovali a stali jste se jednoho dne alespoň tak dobrým chirurgem, jako byl třeba váš učitel. Takže upřímně mě to nečinilo velké násilí tehdy udělat první řez.
0: A stává se někdy, že někdo třeba opravdu chytne takovou paniku, že před tím prvním řezem buď vyloženě znejistí, anebo dokonce ani neřízne?
1: Já myslím, že jsme na to trošku trénovaní. Samozřejmě něco jiného, když v prváku pitváte člověka. Dneska už se možná pitvy ani nekonají, protože není dostatek těl a děje se to virtuálně, tak možná, že dneska k tomu dochází, když ten student, ale tak všichni nějakým způsobem rosteme a nic není z nuly na sto. Medicína je šestiletý obor, na kterém máte 1001 možnost a nejen v průběhu studia, ale prostě z vašeho zájmu se připojovat k operacím, přimít se takzvaně jako medic asistovat. Takže já si myslím, že to je takový pozvolný proces. Spíše zajímavý pozorovat, že se může stát i zkušenému chirurgovi, a to je jedna z věcí, ke kterým se obracím v té knížce, že se vám prostě rozklepou ruce, nebo že takzvaně přišmidláváte nebo přiřezáváte místo toho, abyste řezala, protože si prostě dovedete živě představit, co všechno se může stát, jak ten nůž, dneska je to elektrický skalpel, může prostě napáchat škodu a může vás jímat až prostě panika, hrůza, ale je to něco, co třeba na ten operační sál úplně nepatří, co paní Ovomáčková, která leží pod váma, jako
0: nechce vědět.
1: Nicméně je to něco, co je prostě přirozený a my nejsme roboti, jsme lidé, tak jako lidé, kterým poskytujeme péči, a tak je dobrý si prostě připomenout, že
0: to není úplná samozřejmost.
1: Že to není samozřejmost.
0: A jaké to je tu operaci úplně poprvé sám vést a vědět, že všechna rozhodnutí a veškerá zodpovědnost je právě na vás?
1: Na to mám takový ani ne bonmot, spíš vzpomínku. Jeden kolega, který otestoval, vlastně všichni jsme se těšili, až budeme samostatně jako pracující lékaři s tou zodpovědností. A pak jsme vedli takový rozhovor s jedním kolegou, který říkal, hele, a teď jsem se právě jako zhroutil. Teď jsem si uvědomil, že už je to celý vlastně jako na mě, že tam jsem za to zodpovědný já. Notabene, že vedu vlastně tým těch možná mladších. A teď to přestala být legrace. Doteď to vlastně byl ten starší kolega nebo kolegyně, kteří tu zodpovědnost měli do určité míry za vás, vedli vás a najednou jste samostatně pracující lékařka, lékař, a legrace končí. Přiznám se, že mě to nějak jako nepřepadlo, že bych jako v momentě, kdy jsem udělal atestace, že by na mě jako padla chmura, ale je to taky takový, jako nechci říct plíživý a ne pocit, je to zodpovědnost, není to pocit, ale mě osobně to asi nějak nezastavilo. Spíš mě to mnohokrát a dodnes připomíná, že prostě, jak jste řekla před chvíličkou, nic není samozřejmé.
0: Byl jste vy sám někdy na nějaké operaci?
1: Jo, já jsem si ji uštědřil asi před 3 lety tříselnou kýlu a trvalo mi to dlouho. 2 roky, než jsem se osmělil.
0: Než jste šel na operaci.
1: Než jsem šel na operaci, no.
0: Může mít i lékař obavy před takovou operaci.
1: Může, ale já jsem vůbec neměl nedůvěru jako v kterýhokoliv chirurga. Já jsem si vlastně říkal, hele, mě to je v zásadě jedno. Chirurgii máme v Čechách špičkou, ať mě operuje kdokoliv, ale byl jsem samozřejmě moc rád, že to byl prostě kamarád, přítel, který mě operoval, ale já jsem měl panickou hrůzu z té anestezie. A na to jsem si vždycky vzpomínal na jednoho svého kolegu, když jsme spolu začínávali operovat v nemocnici v Hořovicích, tak jo, on mi říkal, Tomáši, že seš to ty, tak já tě nejen uspím, já tě i probudím. tak to mi takhle vytanulo na mysl, když jsem odcházel do toho limbu. Ale musím říct, že to byl fajn pocit, že jsem si odpočinul a všechno dobře dopadlo.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
4: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
3: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Host dnešního středočeského setkání nás zavedl na operační sál. Naším hostem je lékař Tomáš Šebek. Zásadní zkušeností ve vašem životě byly jistě mise s Lékaři bez hranic. Kdy jste se rozhodl, že se něčeho takového zúčastníte? A proč vlastně?
1: Mně se práce humanitárního zdravotníka lékaře líbila vlastně vždycky. Na medicíně se mi prostě líbilo, když jsme měli možnost ochutnávky něčeho tak exotického. Pak jsem na to na dlouhá léta zapomněl. Zaprvé, pokud chcete věc Lékaři bez hranic, tak musíte mít dokončené vlastně to postgraduální vzdělávání, to znamená dosaženou atestaci, samostatně pracující lékař. Za druhé, život prostě přinesl spoustu výzev od domu, rodiny a tak dále, placení hypotéky. Takže to bylo dlouhých skoro 10 let a pak se ten sen někde zase vynořil náhodně, no a odjel jsem v roce 2010 na první misi.
0: Co všechno musí člověk absolvovat a čím musí lékař projít, aby se mohl stát právě účastníkem takové mise?
1: Jak jsem říkal, musíte být samostatně pracující lékařka nebo lékař, to je první podmínka. Pak je to jazyková vybavenost. Organizace vznikla ve Francii. Francouzština je výhodou, angličtina je mandatorní. Dneska se trošku jako vrací ta organizace k tomu, aby oba jazyky každý zvládal, což v mém případě není. Budete-li umět arabštinu, tak někdy se nadsázkou říkám, nemusíte vůbec umět medicínu, protože prostě...
0: To se hodně hodí.
1: Polyglot, to už je velká výhoda, no a je to samozřejmě určitá míra odolnosti proti stresu, schopnost reagovat na nenadálé situace, flexibilita. Na to vás vlastně Lékaři bez hranic testují v rámci toho přijímacího řízení, než vás na misi vyšlou. Tak řekněme tyhle tři věci.
0: Když se člověk pouští do něčeho takového, tak o tom dopředu dostane nějaké informace, má o tom sám dopředu nějaké představy. Jak moc je potom ta realita jiná, když se dostane přímo na místo?
1: Byla by chyba, kdyby ta realita byla jiná od toho, co dostanete do ruky jako takzvaný sit report. To je vlastně zpráva vašeho předchozího kolegy na tom přímo úseku, na kterém budete pracovat vy. A je to vlastně jako kontinuální informace, zdroj dat. Prostě máte takovou jako kontinuum linku podívat se zpětně rok, dva, třeba pět, pokud ten projekt běží, na to, co tam předchozí chirurg nebo chirurgině dělali, jaké ta nemocnice má obecné statistiky, v jakém kontextu se pohybuje, dostanete velmi dobrý bezpečnostní briefing, pokud je to třeba válečná zóna a tak dále. Je pak ale samozřejmě vždycky otázka toho, co si přečtete z papíru a když přijdete na první misi a jste konfrontovaní s realitou. To si člověk prostě musí zažít.
0: Co vás zaskočilo nejvíc?
1: Mě zaskočilo nejvíc, že jsou tam lidé, že jsem na druhém konci světa, že vlastně řeší podobné problémy, jako řešíme my, akorát, že v jiném kontextu, že jsou velmi přátelští, že vlastně jako spousta věcí, které člověk během života dostane jako předsudek nebo sám si předsudky vytvoří, tak se najednou tahle dogmata prostě hroutí a zjišťujete, že jsou prostě na celém světě lidé s plus minus stejnými problémy, radostmi.
0: V jakých zemích jste v rámci misí byl?
1: Byl jsem dvakrát na Haiti v roce 2010 a 2012, pak rok 2013 a 2015, celkově na 5 měsíců v Afghánistánu, pak to byl v roce 2017 Jižní Sudán a poslední misi, kterou jsem absolvoval s Lékaři bez hranic, byl 2019 Jemen.
0: Jak moc musí být člověk odvážný, aby se do takové mise pustil?
1: Já vlastně, když mluvíme, a to i kolegyně a kolegové z Lékařů bez hranic, když mluvíme o odvaze, statečnosti, hrdinství, tak já mám nějak pocit, že my se těm slovům jako vyhýbáme. Pro nás je to prostě práce a ono do určitý míry to samozřejmě, spíš bych použil slovo odolnost, flexibilita, představivost, určitá míra kreativity, ochota řešit problémy, vzít za ně zodpovědnost. To jsou, myslím, spíš hodnoty nebo slova, které by definovaly profil člověka, který odjíždí na misi z Lékaři bez hranic. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že Lékaři bez hranic pracují zhruba ve třech kontextech. Buď je to živelná katastrofa, nebo to je epidemie infekční choroby, a nebo to je právě válečná zhrava. A ono velmi často to bývá třeba frontová linie. Na takové místo do určité míry člověk asi odvahu, statečnost a ty další věci musí mít, ale myslím si, že to není od nás proklamace nějaké jakoby pokory, když říkáme, že se jako nepovažujeme za hrdiny nebo za statečné, prostě jedeme dělat naší práci.
0: Co nejhoršího jste na takové misi zažil?
1: Nejhorší je to, co jsem popsal ve čtyřech předchozích knížkách před tím objektivním nálezem, a to je zranění dětí. To je vlastně to nejtěžší, protože zejména já jsem pak od Haiti už jsem dál jezdil vlastně do válečných konfliktů a zhruba třetina pacientů, které máte na starosti, tak jsou prostě děti. Děti jsou absolutně nevinné oběti války. No a stali otcem čtyřech, jakožto, že já jsem, tak to je potom jako těžký, složitý. Představujete si tisíckrát denně, děkujete Bohu, že žijete v, myslím, že jsme v první desítce nejmírovějších zemí na světě. Takže žijete v kontextu, který je prostě nahony vzdálený tomu, že se může stát, že vaše Maruška Pepíček po cestě do školy prostě umře, protože přejede auto, vojenský nákladák, někdo je postřelí, sáhnou si na dráty vysokého napětí, protože prostě se pohybují v troskách, anebo po někdo dokonce někdo střílí. Tak to je asi nejtěžší.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal nejen na operační sál, ale také do zahraničí, na zahraniční mise Lékařů bez hranic. Když se k těm misím ještě vrátím, jaké tam bývají podmínky pro vás jako lékaře a pro pacienty? Jsou hodně špatné?
1: No, kdybychom to takhle viděli, tak bychom asi ty mise zavřeli. Oni nemůžou být špatné. My se snažíme pracovat s tím, že nikdy nemáme dostatek personálu, peněz, vybavení a vlastně všeho, tak abychom zároveň poskytovali co nejlepší možné služby v daném místě. Takže představte si, že otevřete nemocnici na frontové linii a děláte tam špičkovou medicínu, která ale znamená, že možná budete pracovat s nástroji, které se používaly při chirurgii 20-30 let zpátky. Možná vás bude 10x méně na té službě, než jste zvyklí z univerzitního pracoviště z centra Prahy. Možná se stane situace, že najednou bude obtížný logisticky dopravit k vám do toho zdravotnického zařízení anestetika nebo antibiotika. Přesto tohle všechno právě Lékaři bez hranic mimořádně dobře zvládají. To je ten důvod, proč jsem si organizaci vybral a zůstávám jí věrný. A jsem pyšný na to, že vlastně když se potom, a to děláme také, protože jezdí s náma i kolegyně, kolegové, kteří třeba dělají výzkumné projekty, tak se stává, že potom publikujeme z těch misí do vědeckých časopisů a srovnáváme výsledky, jak vypadá prostě péče ve špičkové středoevropské nemocnici ve srovnání s nemocnicí v severním Afghánistánu a zjistíte, že prostě ta realita najednou není tak daleko od sebe, jak byste předpokládali, že bude, když pracujete v takovýchhle jako jednoduchých podmínkách.
0: Přesto mě napadá, dokázal jste si někdy při operaci vyrobit nebo použít něco, co vám chybělo, nějaké konkrétní vybavení a něco, co se třeba pro medicínu vůbec nepoužívá?
1: Já mám rád gumičky a právě proto, že jsem začínal kdysi na té okresní nemocnici a možná právě proto, že tehdy jsem měl rozestavený ten dům, tak se mě fascinovalo například to, když moji starší kolegové dokázali přilepit vteřinovým lepidlem na nehty pacienta, který měl poškozený šlachy ohybačů, prstů, gumičky roztřižené a byla to forma rehabilitace a vypadalo to strašně jako legračně, ale ve skutečnosti to bylo nesmírně efektivní. Já jsem to pak dokonce jednou nebo dvakrát udělal na té své první misi na Haiti a do knížky jsem to právě popsal jako šepkovo gumičky a s těma gumičkama nějak to prostě provází, tak vím, že v Afghánistánu jsem potřeboval zaškrtit velké cévy. Dokonce jsem s folejovým katetrem, což je pomůcka na drénování močového měchýře, když cévkujete pacienta, tak jsem s tím zaškrtil aortu. Takže občas je člověk vystavený situaci, kdy si musí prostě poradit a tam je strašná výhoda, že máte kolem sebe kolegyně a kolegy, kteří mají neskuteční zkušenosti z kontextu zejména toho válečního nebo úrazových chirurgie, o kterém vám se ani nesnilo, tak je dobrý prostě hodně dávat pozor, hodně si zapisovat, hodně studovat, číst literaturu předních špičkových úrazových válečných chirurgů. Přečíst si doktora Schweitzera vlastně do určitý míry znamená, že vás to rozhodně připraví na takovou výpravu, jako je mise z Lékaři bez hranic a je možný, že něco z toho, co třeba ten člověk použil před 100 lety, vy si vybavíte a někde použijete. Ale samozřejmě je potřeba říct, že většina toho, co děláte, tak se pohybuje v mezích standardu, to je takzvané evidence-based medicine a ideálně prostě z nástroji, pomůckami, léky a tak dále, které prostě odpovídají soudobé medicíně. To není experimentování na lidech, nejezdíme experimentovat na lidech, ale prostě v těch omezených podmínkách děláme to nejlepší, co můžeme.
0: Vy už jste dneska zkušený lékař v tomhle směru, ale když jste začínal, byly někdy momenty, kdy jste se cítil bezradný, kdy opravdu právě to buď chybějící vybavení nebo něco, co jste zrovna potřeboval mít po ruce, nebylo a věděl jste, že nebude?
1: Já doufám, že teď nevyděsím posluchačky a posluchačce, ale já se bezradný jako občas cítím i dnes. Já dělám medicínu sotva 20 let a myslím si, že i když to ještě třeba jako zdvojnásobím, tak si nemyslím, že bych po 40 letech medicíny byl prostě lékařem, který si řekne, tak máš hotovo, už všechno víš, všechno znáš. Kromě toho, že medicína se neuvěřitelně rozvíjí dynamicky, vstupují do ní technologie a tak a člověk se vlastně může každý jeden den naučit něco nového, takže nemůžete to pochopitelně všechno pojmout. Tak si myslím, že to je přesně spojený s tím, co už jsme tady před chvilkou řešili, že to je velká míra pokory k tomu řemeslu. A že dokud je člověk prostě obezřetný, pokorný, občas se trošku bojí, ale není to ta panika, je to prostě obava v mezích toho, že vím, co mám plus minus dělat a má to svoje rizika a má to svoji statistiku a nemusí ten výkon prostě dobře dopadnout a paní Omáčkové nemusím prospět, protože prostě bohužel se stala tím číslem v té nemilosrdné statistice a zrovna u ní se ty komplikace projevily. Tak samozřejmě víc obav má člověk, když vyjede na misi, protože tam má mnohem širší spektrum věcí, které by měl řešit a může se dostat velmi snadno mimo komfortní zónu. Středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání se odehrává v oblasti medicíny. Naším hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste na konci roku 2024 vydal zásadní knihu minimálně pro vás, která se jmenuje Objektivní nález a která je o vás, o vaší rodině, o vašem přístupu k ní a byl jste v ní velice otevřený. A také jste říkal, že vás pak už lidi možná nebudou vnímat tak pozitivně, ale to přece chceme my všichni, aby nás ostatní vnímali pozitivně.
1: Já mám takovou věc, kterou mimo jiné řeším s psychologem. Já se nemám rád, takže pro mě je to, jestli si o mě budete myslet vlastně cokoliv, do určitý míry jedno, respektive budu předpokládat, jestli pravděpodobně o mě nemyslíte nic dobrého, ale mým cílem nebylo tohle, mým cílem bylo možná ukázat, že všichni trošku pochybujeme o tom, jaký jsme rodiče, že všichni trochu pochybujeme o tom, jak dobře děláme svoji práci, jak žijeme svoje životy. A vlastně to téma, které jsem chtěl otevřít hlavně, je práce s chybou. Mít tu sílu si připustit a nejenom o tom teoreticky hovořit, a nebo jak bývá v Čechách typické ukázat na toho druhého, že chybuje, ale připustit si, že děláme chyby, že dokonce se může stát, že chybuje lékař, ale že tam to vlastně všechno začíná a že možná stejně tak, jako je typické v Čechách ukazovat na chyby druhých, tak je taky typické se vzájemně za chyby trestat, tak si představit, že chyba je součástí té hry, součást systému a že vlastně jako každá chyba znamená spíš se jít zabývat změnou systému, aby k chybám nedocházelo a ne, že prostě od malého děcka dostanu za chybu pohlavek až po to, když prostě v práci udělám průšvih, tak to radši zametu pod koberec, aby to šéf neviděl, protože to se prostě nedělá. Chyby se nedělají přece. Tak já jsem chtěl otevřít téma, že chyby se samozřejmě dělají, dějou, nedá se jim vyhnout, ale že by se nám všem mohlo lépe dýchat, kdybychom si připustili, že prostě chybujeme, že to je součást hry a že jenom tím způsobem, že si tu chybu připustíme, se můžeme dál někam posouvat a teď myslím výš být třeba lepšími lidmi.
0: Když je ta knížka hlavně o rodičích a dětech a o vzájemných vztazích, kdy byste se poprvé stal otcem, kolik vám tehdy bylo let?
1: 19.
0: To je hodně brzy.
1: No, ale zaplať pán Bůh, bylo to skvělý.
0: Říkám si, že v té době asi člověk moc nepřemýšlí o tom, jakým bude rodičem, jakým by chtěl být otcem, jak by chtěl to dítě vychovávat. Ono to jde v té době asi nějak trochu samospádem.
1: To nepochybně, to by ale byla teorie. Praxe v mém případě byla taková, že jsem vlastně z nefunkční rodiny založil vlastní rodinu. Takže to bylo jakoby z nuly na 100 a skok do neznáma. A s mnoha věcmi, které jsem si prostě nedokázal tehdy ještě v hlavě srovnat, jsem najednou byl v roli otce v 19 a pak už to bylo 22, kdy přišla vlastně syn. Teď máme další dvě děti v druhé generaci se stejnou ženou po 20 letech, celkem 28, 25, 8 a 5. A zjišťujete, že vlastně ani u toho posledního dítěte pořád jako, to není tak, jak si to přejete, jak byste to chtěli zvládat. Je to pořád daleko od těch knížek, od té teorie, od příkladů lepších, než jste vy sama sám. Ale stejně to má smysl, má to cenu, má na tom cenu pracovat a zároveň je dobrý si prostě odložit někdy tu tíhu toho, že ne všechno dělám prostě nejlépe a říct si dobře, tak jsem to dneska zase trošku podělal, tak to prostě zítra zkusím zase lépe.
0: Ale určitě to vnímáte, ten rozdíl mezi tou vaší první a druhou generací dětí.
1: Určitě z mnoha ohledů si myslím, že jsme udělali i programové změny. Ono jedna věc je, když člověk ještě studentem medicíny, my jsme byli s ženou ve druháku na medicíně, když přišlo druhé dítě, tak v páťáku na medicíně. Pak jsme skočili rovnou do toho života mladé lékařky, lékaře s nekonečným množstvím služeb a tak dále a do toho vlastně obsloužit domácnost děti a tak bylo to všechno hrozně rychlé. A alespoň mě hrozně mrzí, že ten čas jsem třeba s těmi staršími dětmi nevyužil jinak. Neříkám, že by jeho kvalita byla špatná, snad by mi to děti potvrdili, ale mohlo ho být více. V druhé generaci už jsem si prostě řekl, tak jo, můžeš jít i jako chirurg třeba na částečnou otcovskou dovolenou. V Čechách se to moc nenosí, možná tomu nebude nikdo rozumět, ale není už na co čekat. Už tady pravděpodobně další generace dětí nebude, tak je tohle poslední šance. No a pak je tam spoustu věcí, které samozřejmě přijdou ze zkušeností, no, ale na druhou stranu chci říct, že nejsem zkušený otec, že prostě každý jeden den o tom, co s dětmi dělám, jak k ním vystupuju, pochybuju.
0: Já si myslím, že všichni, co jsme rodiči, si musíme připustit, že největší pochybnosti v životě nám přináší právě rodičovství. Ale jak říkáte, přiznat si, že můžete dělat chyby a učit se s nimi pracovat je ten základ.
1: Já jsem právě do té knížky chtěl napsat pro mě v mé konkrétní situaci ještě jednu zásadnější věc, že to, jak vás vychovají rodiče, nejsou alibi pro to, abyste vlastně takhle vychovávali děti. A že možná bychom se mohli zamyslet vedle toho všeho, vedle těch pochyb nad tím, co jsme si vlastně od rodičů přinesli a jestli se mezi tím nedá udělat chirurgicky přesný řez a už vlastně některé návyky, zlozvyky, chyby nepřenášet. A to je to, oč jsem se neuměle pokusil v objektivním nálezu.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je známý český chirurg Tomáš Šebek. A chystáte se ještě v budoucnu na misi s Lékaři bez hranic?
1: No já doufám, že jo, ale bude to tentokrát upřímná otázka do mé rodiny, já jsem se dřív moc neptal. A teď se zeptám, a pokud by prostě jeden z mnoha členů naší rodiny řekl, hele ne, tak už na misi nevědu. Tak já budu doufat, že mi to všichni dovolí, ale ještě je na to čas.
0: Ještě se to teprve chystá.
1: Myslím, že to je ani ne střednědobá budoucnost. Jak jsem říkal, máme teď malé děti a prostě spoustu jiných povinností a tak. A bohužel ten svět bude tak dynamický, jak byl před 10-15 lety i za 15 dalších let. Tak pokud ještě udržím moč a skalpel a Lékaři bez hranic mě budou chtít, tak a rodina povolí, tak si myslím, že bych na misi ještě vyjel.
0: Já jsem se někde dočetla, že jste jednou v Africe zastupoval i praktického lékaře.
1: Byla to mise, kdy mě z Agoku z jednoho města odvolali do takový jako periferie, to město se jmenuje Mayom a tam byla poliklinika a spát asi 40 tisíc lidí a vlastně najednou jsem byl v čekárně, kde bylo skoro 300-400 lidí každý den a ti lidé měli prostě běžné pro Afriku, běžné choroby, s čím chodí k praktickému lékaři. Já jsem ho skutečně tam zastupoval, myslel jsem, že to bude na pár hodin, ale protože Lékaři bez hranic vždycky pracují na všech stranách konfliktu, bez ohledu na to, jaká je politika, barva pleti a tak dále. Takže vlastně tohle bylo za frontovou linií, já jsem se nemohl dostat zpátky do toho původního místa, takže z dlouhých, teda z krátkých hodin se z toho stalo nakonec skoro 14 dní a jedna z nejlepších vlastně pro mě osobně misí a do určitý míry i myšlenka, že právě až neudržím ten skalpel, takže vlastně praktické lékařství je strašně hezká disciplína.
0: Je to něco, co by vás lákalo na stará kolena?
1: No přesně tak. Já si myslím, že vlastně já jsem do určitý míry takový jako univerzální vesnický doktor. A tak si myslím, že bych se možná v téhle poloze jednoho dne cítil velmi dobře. Myslím, že mám dobře nastavenou tu záklopku toho, že vím, kdy ten skalpel z ruky předám někomu mnohem zkušenějšímu, většímu sekáči. Dneska mám radost, že do chirurgie proudí spoustu žen, takže prostě třeba nějaké kolegyni a řeknu, už mě tady bylo dost a teď prostě se můžu věnovat třeba té širší praktické medicíně, která mě vlastně do určitý míry taky láká, já se celý život strašně rád učím a vlastně se na to těším, že si zase rozšířím obzory medicíny.
0: Byl byste takovým tím prototypem rodinného lékaře?
1: Já se neštítím jakékoliv práce. Vlastně, kdyby mi někdo řekl, hele, už tě nepustíme ani na sál, ani k pacientovi, tak by se mi asi nezhroutil svět. Já si myslím, že bych si uplatnění našel, mě baví vlastně úplně všechno, ale jasně, rodinný lékař je prostě koncept, který se mi jako líbí, potkávat se s lidmi všech generací a možná třeba osobně přispět v oboru praktického lékařství do roviny, že nejen budeme jako všichni léčit, ale že naši pacienti budou profitovat z toho, že nikdy se pacienty nestanou. To znamená hodně se zaměřit na prevenci. To je něco, co by mě fakt jako zajímalo, v čem se malinko angažuju už dnes. No a jednoho dne to můžu mít vlastně v rukách toho rodinného lékaře daleko někde na hranicích České republiky a pozorovat všechny generace, které vesele běhají kolem ordinace a já v ní sedím. Čekárna je prázdná, točím mlýnky a mám pocit, že takhle by ta medicína mohla vypadat.
0: To zní dobře. Já se teď na závěr obloukem vrátím k vám na Berounsko. Vím, že to místo máte rád, říkáte to, máte to oblíbené, ale také jsem vás někde slyšela říkat, že už tam není takový klid jako býval a že trošku po očku pokukujete po nějakém novém místě.
1: No je to pravda, protože před 20 lety, dneska už to bude 24, kdy jsme se vlastně přistěhovali do té středočeské malé vesnice, tuším původně 50 trvalých obyvatel, středisková vesnice, takže tři vesnice dohromady spojené, tak se nepamatuju, že by tam stálo třeba auto někde venku. Jo? Dneska v ulici je skoro zaparkovaná řada, jak když si vzpomenu na Karolín rok 83, kdy už jsem tady běhal jako 6-letý kluk. Infrastruktura těch středočeských vesnic vlastně dneska nestíhá, najednou se tvoří kolony tam, kde prostě cesta spojuje dvě vesnice. Tohle mi trošičku přestává dávat smysl. Pořád je tam nekonečný pás 70-80 kilometrů brt. Z Prahy do Plzně nepotkáte živáčka, můžete tam úplně v klidu zabloudit. To je skvělý. Ale prostě pod těma kopcema už jsou dneska vesnice, které se rozrůstají a mě to už trošku připomíná prostě Prahu 34. A to je ten moment, kdy malinko mi prostě v hlavě začíná myšlenka, neposunem se kousek dál. Říkal jsem, že inklinuji k tomu vesnickému klidu, okresní chirurgii nebo případně rodinnému lékařství někde v horách.
0: Takže hory jsou vaším cílem.
1: Hory jsou skvělý, tam, kde jsou kopce, tam, kde je les, Šumavu miluju, tam, kde je voda, to všechno jsou místa, které mám prostě hrozně rád a vlastně trošku se spojit, stáhnout do toho klidu. Mi dává smysl v dalších 50 letech, který mám před sebou.
0: Tak já vám přeju, aby vám to klaplo. A hlavně i nám ostatním přeju, aby vám ještě dlouho nevypadnul ten skalpel z ruky.
1: Tak moc vám za tu důvěru děkuju, pokusím se ji nesklamat a díky moc za skvělý rozhovor.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl lékař, chirurg a účastník misí Lékaři bez hranic Tomáš Šebek. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry i pro střední Čechy a Prahu. V Mělníku postaví novou základní školu pro více než 500 žáků. Odpoledne bude dál slunečné s teplotami do 30 stupňů. Příjemné poledne přeje Monika Vrchotová. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požáru. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách, včetně Prahy. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Po víkendu se sice ochladí a bude pršet, na konci příštího týdne se ale vrátí tropické počasí. Místy by mohlo být až 36 stupňů Celsia. Vedení Mělníka připravuje stavbu nové základní školy. Stát by měla mezi hokejovým stadionem a obchodním centrem v Bezručově ulici. Letos by mohl vzniknout projekt. Podle něj vedení města určí celkové náklady. Pokračuje Zuzana Beníšková z tiskového odboru Mělnické radnice.
5: Škola bude mít 18 kmenových tříd a minimální kapacitu 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd. Školní družina bude mít 6 oddělení.
3: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
6: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace. Byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
3: Fotbalisté Sparty vstoupí do nového ročníku šance ligy zápasem na hřišti Zbrojovky Brno, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech. Pražané jsou 2 sezony bez trofeje a tak chtějí v té nadcházející získat podle trenéra Briana Priského mistrovský titul. Dánský kouč zároveň chce víc gólů po kapitánovi Lukáši Haraslínovi, který skoroval v minulé sezóně napříč soutěžemi 15krát. Slovenský křídelník reagoval na slova trenéra na předsezónní tiskové konferenci.
7: Trenér má dal trošku potlačení, ale na to som zvyknutý. Možno si spravím teda nejakú stavku, keď bude 15 gólov málo a dám viac, tak možno medzi sebou si dáme nejakú stavku, ale myslím, že nie je dôležité, kto dáva tie góly. Potrebuje to od všetkých, aby dávali tie góly.
3: Sparta na startu nové sezony oznámila příchod nového útočníka. Ofenzivě Pražanů pomůže Nor Jonathan Braut Brunes, který doteď nastupoval za Rakův a v posledních 2 sezonách polské ligy dal dohromady 30 branek. Bratranec útočníka Manchester City Erlinga Holanda se Spartou podepsal víceletou smlouvu. Utkání prvního kola šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Spartou začne ve 20 hodin. Už v 5 odpoledne vstoupí do nové sezony hráči Bohemia.

0: Při dálnice D3 na 63. kilometru kolona pokračuje až do Miličína. Tam řeší nehodu na kruhovém objezdu. Zdržíte se 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu Iveta Chlumská, aby vás potěšila písničkami na přání.
2: A potěším vás ráda. Hezké sobotní poledne.
1: Písničky na přání.
2: Hodina, kterou si vybíráte, tedy muziku si vybíráte. No a já, pokud je to v mých silách, tak ráda plním. Číslo naší SMS brány, kam padají vaše SMSky, je 90 01 04. Píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využíváte webový formulář, najdete ho na internetové adrese střednícechy.rozhlas.cz. Chystáte-li se k obědu, přeji dobrou chuť a jinak příjemný poslech všem.
1: Písničky na přání.

Pavel Bobek na úvod sobotních poledních písniček na vaše přání. Píšete mi, zdravím vás do studia i všechny posluchače, prosím o písničku jen tak všem pro radost a taky dnešním oslavencům jménem Jakub. Jim přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku, napsala Anička z Kunic.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Přejeme všem posluchačům i jemu pěknou sobotu. Napsali Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

0: Písničky na přání.
1: Písničky na přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují. Píšete mi: dobré sobotní odpoledne vám v rozhlase i všem posluchačům. Prosím o zahrání manželům Milonce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Všem přeji příjemný víkend, napsala Eva Kozderková.

Tom Jones nám dospíval a střídá ho Marie Rotrová s písní Štěstí je k mání. A přesně tuhle písničku všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia a taky přátelům děkujeme za posílané písničky, napsali Hanka a Jiřinka. A my moc zdravíme.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: 25 minut po 12. hodině pokračují sobotní písničky na vaše přání. Ta další píseň Růže z Texasu bude všem Markétkám, taky Janičce a Zdendovi do Rakovníka, Marušce do Malče i Aničkám k zítřejšímu svátku. Posílají Liběna a Fanda s Příbrami.
3: Jedu vám

Píšete mi dál pohodové léto, vám do rádia i všem posluchačům, to přeje Světla, my děkujeme. Prosím, zahrání papuška Kakadu pro Liběnku s Vandou, Květušku z Hochy, Libušku s Vendy a taky pro Jarmilky.

0: Písničky na přání.
1: 11:02, teď Anna K. z písní Večernice a vy mi píšete, zahrajte k svátku milým Aničkám, Pikuljakové, Jadrné a taky samozřejmě písničku posílám Monice a Věře. Svátek budou mít Aničky, tak všem hodně zdraví, přeje Marcela z Prahy.

Večernice Anaka. No a my si dáme další písničku, opět bude patřit Aničkám k zítřejšímu svátku. Aničce Pikuljakové, Jadrné, až taky do Úval, hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky. Jim přeji Janiny a zdraví jejich milé a posílají Káju Gota.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky na přání.
3: A jsou tu stále písničky na přání. Janinám, Jarce, Skladna, Květě, Romanovi, Pečínkovým, Líbě, Svendy, Jarmilka, Maruš a Zdendovi, Jindře, Světle, písničku posílají Stáně a Alča.

Tak ráno Azurové nám opěvoval Milan Drobný, je ráno ano, bude zpívat Václav Neckář. Komu? Krásnou sobotu plnou sluníčka vám i Veto do studia, i všem posluchačům, tak i všem Jakubům k svátku. No a taky k svátku kamarádce Anice Pikuljakové a Aničce z Úpice. Písničku s přáním všeho nejposílá Veronika z Rakovníka.

0: Písničky na přání.
1: Zdravím vás, Iveto, i posluchače, a posílám hudební pozdrav Jarmilkám, Libušce, Světluš, Věrušce, Stáně a ostatním. Všem příjemný slunný víkend přeje babi Jarka Skladna.

Za 8 minut 13. hodina, tak jsme, moji milí, ve finále poledních písniček na vaše přání. Mám tu poslední, ať je ti dobře, naše milá maminko, a ta starší z nás, ať tě tolik netrápí. To ti přejí Vlastička a Bibinka, písnička, ať potěší taky i milé spoluposluchače, i vás, Iveto. Moc děkujeme a všem přejeme pěknou sobotu. My děkujeme za píseň Cesta Marty Kubišové. No a ve 13 hodin uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou, po 13. samozřejmě Zámecké léto, během kterého s Františkem Kinským navštěvujeme o těch prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku, a slyšeli příběhy jejich rodiny. Dnes se vydáme do východních Čech, k Litomyšli, kde stojí nádherný rokokový zámek Nové Hrady. Patří manželům Kučerovým, kteří milují zahrady a staré domy. Tak si poslechněte tedy po 13. pořad Hraběte Františka Kinského a kolegy Patrika Rozehnala a dozvíte se víc.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Za digitalizaci protipovodňových opatření zaplatí Praha skoro 20 milionů korun. Středočeský kraj schválil první dotace na defibrilátory do měst a obcí. Víkend bude převážně slunečný s teplotami kolem 30. Pěkné odpoledne přeje Monika Vrchotová. Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako třeba protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát přes 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
0: Středočeští radní schválili první příspěvky na defibrilátory. O peníze z fondu prevence se můžou hlásit obce i spolky až do 18. listopadu. Jsou určené na pořízení defibrilátoru na místa s vysokou koncentrací lidí, třeba sportoviště, koupaliště nebo kulturní střediska. Celkem 480 tisíc korun na pořízení přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě teď získá 10 měst a obcí, například Vranov, Všechlapy, Mrač, Ostředek, Maršovice, Dolany nebo Loukovec. Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kivikom nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleď.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidé stále do Středomoří cestují, potvrzuje i Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří.
3: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů. A proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci, že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
0: Lesní divadlo Skalka v Příbrami dnes poprvé hostí rodinný festival Festáček Presents. Až do 19 hodin nabídne divadelní představení, koncerty, kreativní workshopy i doprovodný program pro děti a jejich rodiče. Vystoupí například kapela Bombardák, divadelní soubor Nosálci nebo kejklíř Kašpar Klepal. Sport. Aleksandr Šupenič získá první medaili pro Česko z mistrovství světa v šermu po 41 letech. 32letý fleretista právě postoupil do finále, když porazil Maďara Došu.
1: Počasí.
0: Dnes i zítra bude slunečno, až zítra odpoledne má přibývat oblačnosti a hlavně na východě kraje se přidají přehánky. Teploty dnes do 30 stupňů, zítra bude až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Čechtice neprůjezdná. Na 62. kilometru zasahují záchranáři u nehody motorky. Kolona se táhne od 660. kilometru. Na D5 se na příjezdu do Prahy od Plzně pozor za Rudnou. Mezi 3. a 2. kilometrem leží na dálnici zbytky pneumatiky. A na D4 z Prahy do Strakonic za Dobříší na 34. kilometru leží v levém pruhu hever. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii.

0: se dalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
1: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
0: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Kostka z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Kostka z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení České šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdeme, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrhného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: hodina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Rakovník zaplatí za nové vybavení zimního stadionu téměř 4 miliony korun. Fotbalisté Bohemians na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nastoupí na hřišti Teplic. A dnešní počasí typicky letní, slunečno, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav dnes rozšířil výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Kromě jižní Moravy je nově v platnosti také v některých částech Čech, upřesní meteorolog František Šopko.
3: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
2: Lidé by v těchto regionech podle meteorologů neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a také odhazovat nedopalky od cigaret na zem. V pondělí se má ochladit a čekáme také déšť. Riziko vzniku požárů tak zřejmě klesne. Pražská městská část Čakovice chce rozšířit gymnázium o přístavbu pro zhruba 180 studentů. Radnice teď hledá stavební firmu. V plánované budově téměř za 150 milionů korun vznikne celkem 6 kmenových tříd, dále odborné učebny i kabinety, říká starosta Čakovic Jiří Vintiška z ODS.
4: To je investice hlavní města Prahy, kterou my budeme pověření, aby jsme ji zrealizovali. Odhadujeme, že od zahájení té stavby do jejího dokončení bude zhruba 2 roky. To čakovické gymnázium má hodně studentů i ze středních Čech a samozřejmě i z jiných čtvrtí, jako jsou třeba Ďáblice, ale i centrálnější část Prahy 9.
2: Vedení Rakovníka vybralo firmu na vybavení šaten a ubytovny zimního stadionu. Jde například o lavice, věšáky nebo úložné prostory. Radnice za vše zaplatí zhruba 3,5 milionu korun. Nákup vybavení navazuje na stavební úpravy prostor stadionu. Ty mají skončit příští měsíc. Sport. Fotbalisté Bohemians nastoupí na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže v Teplicích. Severočeši v poslední sezóně vršovického soupeře v obou zápasech porazili a nedostali ani jeden gól. Nový kapitán Pražanů, záložník Aleš Čermák, popisuje, jak náročné utkání to dnes bude.
5: Čekám, že budou hoževnatý, no, budou běhat, bojovat všechno. Myslím si, že i trenér tím ty kluky tam jako hodně nastavuje mysl na tohle sto. Prostě to jsou válečníci, takže určitě to nebude lehký utkání a jsem sám zvědavý, no.
2: Utkání Teplice Bohemians začne v 17 hodin, stejně jako další dva duely Zlín Baník a Plzeň Liberec. Večerní souboj v Brně mezi Zbrojovkou a Spartou začne ve 20 hodin. Počasí. Odpoledne čekáme v celém regionu Středočeského kraje slunečné počasí a bude také teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno. Maxima vysoká mezi 28 a 31 stupni a povane slabý vítr od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na výjezdu z Prahy do Brna po dálnici D1 se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na kilometru 10. Kolona pak pokračuje na kilometr 12, kde stojí po nehodě osobní vozidlo v levém pruhu. A na silnici číslo 3 mezi Táborem a Prahou čekejte kolony před Miličínem. Je to kvůli silnému provozu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná sobotní středočeské odpoledne. Dnes je s vámi Iveta Chlumská.
6: A jsem s vámi jako tradičně moc ráda.
1: Středočeské odpoledne.
6: Nabízíme odpolední vysílání a příjemnou muziku. Nabídnu třeba Briana Adamse, Jitku Zelenkovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, Voxel, Meky Žbirka Zapějí. No, je toho a určitě se vám to bude líbit. Taky vám představíme 300 historických pohlednic z Votická a okolí. Nabízí je k prohlédnutí vlastivědné muzeum ve Votickém klášteře. Výstava návštěvníkům ukáže místa regionu, která se v průběhu let výrazně proměnila. Tam se můžete ochladit. No a pokud jste doma a samozřejmě užíváte ten víkendový odpočinkový čas, tak ho užívejte ve zdraví a v pohodě.
1: Středočeské odpoledne s Ivetou.

0: Krásné sobotní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Soukromá sbírka pohlednic z rodiny Zimových nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do proměn votického regionu v průběhu staletí. Vidět na nich můžete velkou povodeň v Popovicích v roce 1906 nebo sérii pohledů na Konopiště. Na výstavu vás teď pozve naše reportérka Elena Chomátová.
1: Ve votickém klášteře probíhá výstava soukromé sbírky pohlednic rodiny Zimových. Více k ní říká kronikářka Jana Špačková.
2: Sbírka obsahuje několik tisícovek pohlednic. My jsme ty pohlednice skenovali ve vysoké kvalitě celé 2-3 měsíce a bylo jich skutečně kolem 1500. Sbírka rodiny Zimů je velmi výjimečná tím, protože kromě těch pohlednic, které zachycují naše Voticko nebo vůbec celé Benešovsko, tak obsahuje ucelené soubory pohlednic císaře Františka Josefa I. a také následníka trůnu Františka Ferdinanda de Este nebo unikátní pohledy na Konopiště.
1: Jak se podle pohlednic proměnilo město Votice a okolní obce během posledních 100 let?
2: Stejně asi jako všechna města a obce v republice se za posledních 100 let ty místa proměnila velmi zásadně. Když si uvědomíme, že i v té nejmenší vesnici byla škola, byl tam nějaký obchod, dnes jsou ty naše obce vlastně takřka bez školy, obchody jsou soustředěny právě v obci s rozšířenou působností Votice, tak ta proměna je poměrně zásadní.
1: Některé z vystavovaných pohlednic dokonce zachycují klíčové momenty.
2: Série pohlednic z Popovic, kterou tu máme vystavenou, zachycuje velkou povodeň z roku 1906. To je taková už zapomenutý historický mezník lokální, kdy následkem silné průtrže mračen se v roce 1906 protrhly hráze rybníků na potoce Chotýšanka. A to jak v Jankově, tak vlastně v Popovicích. A ta valící se voda, která se valila po té Chotýšance, tak napáchala jenom v Popovicích mnoho škod, odnesla tam pilu, kůlnu a zmařila hned několik životů.
1: Výstavu Voticko na starých pohlednicích si budete moci přijít prohlédnout až do 30. prosince. Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Ukulele festival můžou dnes navštívit lidé v Uněticích u Prahy. Kromě poslechu si můžou zájemci hru na ukulele taky vyzkoušet. Proč festival letošním ročníkem končí, tak i na to se zeptám za okamžik našeho reportéra, který festival navštívil. Tak buďte u toho.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Duvkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Miovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Od řeky Mississippi zase zpátky k nám, k sobotnímu odpolednímu vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ukulele festival můžou dnes zájemci navštívit v Uněticích u Prahy. Každoročně ho navštíví zhruba 700 fanoušků tohoto nástroje. A na letošním ročníku je taky náš reportér Petr Kastner. Petře, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Petře, festival začal ještě předpolednem. Zní už Uněticemi zvuky ukulele?
1: Ano, jak možná posluchači slyší v pozadí, tak zní. A to nejen v místním pivovaru, kde je takové centrum festivalu, jsou tady stánky i hlavní pódium, ale taky na dalších místech v Uněticích. Jak jsem viděl, lidé přechází mezi místní sokolovnou, školou a špejcharem. Všude tam je totiž připravený taky program. I ve chvílích, kdy zrovna není na místním pódiu nějaký interpret, tak někteří návštěvníci hrají na své ukulele. Lidé si do Uněti můžou přijít hru na ukulele poslechnout, ale taky vyzkoušet. Už dopoledne začaly lekce hry na tento nástroj. Některé z nich vedou i zahraniční učitelé.
0: Petře, pro koho jsou lekce určené? Můžou přijít opravdu i začátečníci?
1: Lekce jsou tady úplně pro všechny, tedy jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušené hráče, kteří se můžou zdokonalit. Potkal jsem například skupinu nadšenců, kteří začali hrát na ukulele až nedávno v době covidu a vášeň k nástroji jim zůstala. Úplně poprvé dnes ale hrála na ukulele skupinka dětí, které přišly na lekci pro začátečníky. Mezi asi nejmladší hráče patřil 4letý Mikuláš, který se pod vedením lektorky taky naučil několik akordů. Zhruba po hodinové lekci děti uměly zahrát a zaspívat starou havajskou písničku.
0: Petře, letošní 14. ročník festivalu je úplně poslední. Proč ho organizátoři nebudou dál pořádat?
1: Jedna z organizátorek, Tereza Novotná, mi popsala, že je to hlavně kvůli malé kapacitě pořadatelského týmu a velké náročnosti takovýto festival uspořádat. Podle Novotné je taky stále těžší festival financovat a nebýt ve ztrátě. Lidé, kteří by chtěli největší český ukulele festival zažít, mají ještě šanci. Program je tady dnes do večera a pokračuje ještě celý zítřek, opět až do večera. Hrát tady budou čeští umělci, ale taky interpreti například z Francie, Británie, Německa nebo USA.
0: Reportér Petr Kastner byl v našem sobotním odpoledním vysílání. My děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Přeji hezký den a taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Lanová dráha na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních 2 letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. Technici teď provádějí kontrolu jízdy. A kdy se lanovkou znovu lidé svezou, tak to se dozvíte v našem Region Expressu už za chvíli.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Region Express.
1: Půl minuta nás dělí od 3:15 na 3, no a my vám teď nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy informace o tom, že přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanová dráha měla vrátit do provozu. Technici momentálně provádějí kontrolní jízdy.
2: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
3: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
2: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní jsou v pořádku a na základě tohoto my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
3: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
2: Přede mnou je 9 snímků. My potřebujeme sledovat ty místa, které jsou pro nás důležité, co jsou nástupiště, strojovna, tak kde by mohlo dojít k nějakým kolizím.
3: Při kontrolních jízdách se nejen testuje, že všechno funguje, ale také se zaučují budoucí operátoři.
2: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
3: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
4: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
3: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
5: Rekonstrukce proběhla formou kompletního odstranění té původní tratě. Následně bylo potřebné zastabilizovat svah, tak abychom mohli pak na tom postavit samotnou trať. Ta je tvořena betonovými deskami a teprve následně se upevňovaly kolejnice.
3: Petřínská lanovka svezla první cestující 25. července 1891. Nové vagóny budou čtvrtou generací za 135 let.
5: Vozy jsou prosklené, je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
3: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: A já ještě doplním, že radní hlavního města už také rozhodli, že za jednu jízdu cestující zaplatí 100 korun. Levnější bude přes aplikaci a zdarma se svezou majitelé časových jízdenek, děti do 15 let a seniori.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: A co nás čeká dál, kromě příjemné muziky, o kterou se ještě do té 15. postará třeba Michal Penk nebo kapela Krištof? No samozřejmě úderem 15. nabídneme zprávy s Otou Nehasilem a pak zavoláme do České televize a zeptáme se na počasí. Co nás čeká? Bude hezky nebo nám zaprší? Na to nám jistě odpoví meteoroložka Alena Zárybnická. Tak si na to počkejte a krásnou sobotu.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT 2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
3: Hodina.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Nové strašecí na Rakovnicku připravuje úpravy v tamním pečovatelském domě. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A dnešní počasí slunečno maxima kolem 30 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sobotní odpoledne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
4: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
5: Dopustila se nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
4: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
6: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
4: Za porušení zákona o střetu zájmu hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Vedení Prahy 6 si nechá zpracovat studii k využití areálu zámku Veleslavín. Městská část ho chce získat do správy od hlavního města. Studie by měla být hotová zhruba do 9 měsíců. Vedení Prahy 6 uvažuje například o kulturních, sociálních nebo zdravotních službách, říká místostarosta této městské části Petr Prokop z hnutí STAN.
7: Občané se budou moci zapojit prostřednictvím plánovaných participačních setkání nad mapou a specializovaných dotazníků zaměřených na kulturu a volnočasové využití. Přičemž výstupy z těchto setkání přímo ovlivní výsledné variantní scénáře rozvoje.
3: Odkup zámku i s přilehlým areálem za 210 milionů korun schválili pražští zastupitelé v dubnu. Zatím ale není jasné, zda hlavní město zámek svěří právě městské části Praha 6. Pečovatelský dům v Novém Strašecí na Rakovnicku bude mít nová okna. Vedení města je nechá vyměnit zhruba za 500 000 korun. Potvrdil to nezávislý starosta Nového Strašecí Karel Filip.
8: Některá okna netěsní, někde se hýbou rámy a okna špatně dotvírají. Proto se město rozhodlo vypsat výběrové řízení na výměnu 30 kusů plastových oken v domě pečovatelské služby, včetně zedničského začištění a dodání žaluzí. V realizaci se počítá v tomto roce v měsících srpen a září.
2: Sport.
3: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
2: Počasí.
3: Po zbytek odpoledne i v podvečer čekáme jasno nebo skoro jasno, přechodně může být i polojasno, maxima mezi 28 a 31 stupni. Zítra nás čeká nejteplejší den celého týdne, už se ale mohou objevovat přehánky. Vše upřesní meteorolog už za chvíli.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Choceradi na kilometru 1.30 máme hlášený požár návěsu. Projíždějte opatrně. Tolik doprava Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Středočeské odpoledne pokračuje, stále je s vámi Iveta Chlumská.
9: A stále vám přeji krásný sobotní den.
2: Středočeské odpoledne.
9: A co bude v této hodině za příjemnou muziku? Karel Gott, Ilona Čáková, Anna Julie Slováčková, Pavel Vítek a další. Jestli bude příjemné počasí, to se dozvíme za chvíli, budeme volat do České televize. A taky se dozvíte, že silničáři dokončili úpravu polovinek Belské ulice v Praze. Ta nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede na 90 000 aut. Druhá etapa potrvá do poloviny srpna. Podrobnosti přidáme v této hodině.
2: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: 15 minut po 15. máme informace o počasí. Do Česka se nám prý vrátí tropy, ale ještě před nimi přes nás přejde studená fronta. Jestli se to bude týkat i středních Čech, tak i na to nám jistě odpoví meteoroložka Alena Zárybnická, která je s námi ve spojení a kterou zdravím do České televize. Dneska je sobotní odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju.
1: Pojďme ale pěkně po pořádku. Jaké počasí převládá dnes ve středočeském kraji a kolik stupňů nejčastěji naměříme?
2: Jasnonečno, jasno nebo polojasno, nejteplejší teď Husinec, Hřeš, kde se teplota už dostala na tu tropickou třicítku, podobně i v Dobřichovicích, ale nejčastější hodnoty tedy 25 až 30.
1: To tedy děláme v práci, viďte, Lenko, umíme si to vybrat.
2: Dobrá otázka, výborná, poznamenávám si i pro příští dny.
1: Přesně tak, co nám přinese noc na neděli?
2: Bude studená, ale ne tolik, jako byla chladná ta rána minula, přestože zítra má svátek svatá Anna. Minima čekáme mezi 17 a 13 v údolích až 10 stupňů Celsia a polojasno, k ránu na jeho západě může být oblačno.
1: Tak fajn, že nám Aničky trošku přitopí. Zítřek bude podobný tomu dnešnímu dni, anebo se nám ještě o něco oteplí?
2: Maličko teplejší budou teploty, vyšší budou maximálně 29 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne polojasno, oblačno. Přechodně může být odpoledne i víc oblačnosti a lokálně se vyskytnou spíš k večeru až přehánky nebo bouřky. Foukat bude slabý, jinak většinou mírný jihozápadní jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a bude se měnit na západní, bouřkách může přechodně zesílit.
1: A v pondělí tady přijde patrně ten zlom a zaprší.
2: Měla by přijít studená fronta. Kolik deště nakonec v souvislosti s ní ve středních Čechách bude? No, mohlo by to být až 5 mm v bouřkách ujediněle kolem 15. Ochladí se na teploty, které ale pořád budou atakovat tu letní hranici 22 až 25 stupňů.
1: Jak dlouho tedy nás bude držet tohleto počasí a pak přijdou ty tropy?
2: Ano, v podstatě od úterý už se budou teploty velmi rychle zvyšovat. V úterý 26 až 29, ve středu 33 a 30 stupňů a pak až kolem 35 v závěru pracovního týdne a o víkendu. Vypadá to zatím, že ta tlaková výše by ve střední Evropě měla být prakticky celý příští týden a jestli tam pak bude víc přibývat oblačnosti, objeví se přehánky, bouřky spíš až v těch prvních srpnových dnech v neděli a pondělí. Ale pořád vlastně platí, že vrchol toho vedra, těch vysokých teplot, bude v Česku pravděpodobně v pátek a v sobotu, kdy budou maxima kolem 36.
1: A to my, Alenko, vyrazíme k vodě, protože budeme mít volno, ale ještě zítra s našimi posluchači. Já vám moc děkuju za informace o počasí. Hezký den a budu se těšit na slyšenou.
2: Já taky moc pěkné odpoledne přeju.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Silničáři dokončili úpravu poloviny Kbelské ulice v Praze. Ta nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. Druhá etapa potrvá do poloviny srpna a podrobnosti přidáme za chvíli. Na první

kavárna Pavla Vítka. Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Kapela Katapult s písní Blues na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minutu máme po půl čtvrtém. Dozvíte se, že dělníci dokončili první polovinu oprav k Belské ulice v Praze a zahájili práce na zbývajících jízdních pruzích. Oprava téměř 3-kilometrového úseku mezi Cínoveckou a Novopatskou potrvá do poloviny srpna. Do té doby musí řidiči počítat s omezením. Po Belské ulici totiž denně jezdí až 90 tisíc aut.
1: Tak provedli jsme zhruba pokládku asi 21 tisíc tun asfaltového souvrství. To stejné množství jsme nejdříve odfrézovali, vyměnili jsme svodidla, provedli jsme sanace podkladních vrstev, provedli jsme sanace kanalizací vůčních pustí, šachet, obnovili jsme dopravní značení.
2: Říká Petr Tesař ze společnosti Eurovia, která se na opravě Kbelské ulice částečně podílí. Dělníci opravili silnici v jednom směru a budou pokračovat v druhém, doplňuje Tesař.
1: Technicky se na té druhé straně nemění nic, je tam navíc pouze jedna práce, a to je instalace nebo znovu instalace té automatické váhy na začátku té stavby. Jinak se vlastně jedná o identické práce.
2: Podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka pokračují práce přesně podle plánu.
3: To, co se nám povedlo ještě udělat navíc, je rekonstrukce uzavřených ram, které jsme měli dělat v etapě 3, takže ty práce potom následné, které mají být někdy v říjnu, v listopadu, budou výrazně kratší.
2: V další etapě úprav čeká řidiče podobné omezení jako doteď, a to až do 15. srpna, říká Hájek.
3: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí k Belům.
2: Od začátku prací zaznamenalo TSK jenom 4 dopravní nehody. I tak náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů vyzývá řidiče k opatrnosti.
4: Nás čeká jeden potenciálně nebezpečný úsek, a to je sjízdná rampa z Novopatské do Kbelské ulice. Je to úsek, který je známý rizikem překlápění kamionů, ale ve chvíli, kdy nám tam budou ty kamiony jezdit ve dvou směrech proti sobě, tak to skutečně může potenciálně vést k nebezpečným situacím.
2: Úpravy Kbelské ulice vyjdou hlavní město na zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? No to je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si to nenechte ujít, ani další příjemnou muziku. Za chvíli František Nedvěd, Marek Ztracený, Ivone Přenosilová, teď Jakub Smolík. Hezké sobotní odpoledne.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: dobrý den.
1: Dobrý den, přáli František Nedvěd a také samozřejmě Honza Nedvěd v písni Jablko. No já věřím, že vy taky zažíváte dobrý den, sobotní den. Za 13 minut tu bude 16. hodina. My se ještě na chvíli vrátíme do školních lavic. Jestli pak byste si vzpomněli, jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde v zahraničí. To je téma, kterému se teď bude věnovat Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
1: Tak jsme zase o něco chytřejší, co říkáte. V 16 hodin nabídneme další zprávy s Otou Nehasilem. Po 16. už vás čekají historky i scénky s herečkou, která milovala tanec, jídlo, věštby i herectví. Uhádli byste, o kom bude řeč? No jasně, mám na mysli Helenu Růžičkovou. Dozvíte se, kde vyrůstala, proč ji nevzali na herectví a jak se točila trilogie Slunce seno. Připomeneme i další slavné filmy a seriály, i písničky přidáme. Patrik Rozehnal to vše nabídne v Hvězdných návratech. Už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak se dobře bavte.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeští hasiči zasahovali u požáru v areálu dětského tábora na Berounsku. V Mělníku postaví novou základní školu pro více než 500 žáků. A počasí v regionu zítra zpočátku dne slunečno, později se mohou objevit přehánky i bouřky a maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Středočeští hasiči dnes dopoledne museli zasahovat v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Hořel tam dřevěný srub a také navazující přístavek. Požár zasáhl také přilehlou část lesa. Hasiči museli evakuovat do budovy obecního úřadu více než 70 lidí, z toho byla polovina dětí. Příčinu požáru a výši škody určí vyšetřovatel. Vedení Mělníka připravuje výstavbu nové základní školy. Stát by měla mezi hokejovým stadionem a obchodním centrem v Bezručově ulici. Letos by mohl vzniknout projekt. Vedení města pak podle něj určí celkové náklady. Upřesní Zuzana Beníšková z tiskového odboru Mělnické radnice.
2: Škola bude mít 18 kmenových tříd a minimální kapacitu 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd. Školní družina bude mít 6 oddělení.
0: Řidiči v Kutné Hoře mohou nově za parkování v centru zaplatit bezhotovostně. Radnice totiž uzavřela smlouvu s firmou, která provozuje mobilní aplikaci. Na parkovacích automatech najdou zájemci odkaz na její stažení. Město za provoz zaplatí ročně poplatek v řádu nižších desítek tisíc korun. Upřesní mluvčí Jana Adamová.
3: Přes mobilní aplikaci si řidič nastaví, jak dlouho chce v místě parkovat a zaplatí převodem. Také dostane upozornění před koncem parkovací doby a může si ji prodloužit. V centru města i nadále zůstávají parkovací automaty na hotovost.
0: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by podle meteorologů mohly teploty stoupat až k 37 stupňům Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Českou republiku na konci června. Tehdy také padl nový teplotní historický rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili téměř 42 stupně.
1: Sport.
0: Česká tenistka Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji WTA v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Snigurové 6-7 a 3-6. Za necelou hodinu začne nový ročník první fotbalové ligy. Plzeň od 17. hodiny vyzve Liberec, Teplice nastoupí proti Bohemians a Zlín přivítá ostravský Baník. Večer se ještě brněnská zbrojovka střetne s pražskou Spartou. Utkání začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo, odpoledne v podvečer a večer se lokálně budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Zítřejší maxima mezi 29 a 32 stupni. Vítr zpočátku slabý, jinak většinou mírný od jihozápadu až jihu se později bude měnit na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic ve směru do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Řitku na kilometru 14 leží kus dřeva na vozovce a náhle se tam vybočuje. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
4: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme. co? Tak na nás nekřič, co tak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
5: Já taky nechlápe, já bych do toho kopla, to je...
4: Ježiši, Maria,
5: tak... Ale co je, furt, tak se aspoň pojď, když to není v pojistkách.
6: Já ji nemůžu najít.
4: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Všichni mě rozuměli a nebyl problém gavareť.
1: Já rozumím rusky.
0: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše
1: a
0: připravená.
1: A že mupy
0: mup. A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
1: Ano, ty jsi studovala zuby.
0: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem myslela, že se propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý nás vymyšlí hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, to
1: takže
0: hruza.
1: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
0: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
1: Da.
0: Děd byl lápka, bába šlápka.
2: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem třikrát. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
0: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
0: kilo peněz.

0: Co to je?
1: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
0: Kam?
1: Za váma.
0: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
1: No, vrátíte mi tu stovku.
0: Jakou stovku?
1: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
0: Ha, to já už dávno nemám.
1: No tak mi dáte jinou, no.
0: A proč?
1: No, protože dluhy se mají splácet.
0: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
1: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
0: Za to vy jste smutný jako mandel.
1: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
0: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
1: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný?
1: Pane Patočka.
2: Prosím.
1: Pojďte sem.
2: K službám, prosím.
1: Pane Patočka.
3: Ano.
1: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
3: A kdy to jako mělo být?
1: Před týdnem.
3: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
1: Stovkou?
3: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
1: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
3: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
1: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
0: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
4: Co je, co je?
1: Dobrý den, pane Žemlička.
4: Co se připálilo?
1: Nic.
4: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
4: No tak... Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
5: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
4: A kdo vám to řekl?
1: Co?
4: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
4: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
0: Já se ani nekoukám.
4: No právě.
0: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
4: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
0: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdnem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
0: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
7: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: december.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale ne bezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si? A prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já staj pésem, jeďte, fondělí má tohle, fondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela a tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat a mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášeno. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A už stáli. Zdravstvujte, tovariši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hůpenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
3: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
4: Není. Aby nikdo neutekl. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
3: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
3: Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
5: Dobrý den, tak jsem tady.
6: Ano, tak se posaďte.
5: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
6: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
5: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
6: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
5: No právě proto.
6: Prosím?
5: No, proto jsem tady.
6: A tak?
5: Já jsem sem.
6: Co pak?
5: Hrkot, nechte mě domluvit.
6: Spíš do kokta.
5: Já jsem sem.
6: Smrťáček, vínečka, libo.
5: Tak necháte mě domluvit.
6: Prosím.
5: Já jsem sem.
6: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
5: Jsem tady na inzerát.
6: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
5: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
6: Lituji, nemohu být k dispozici.
5: Co je tohle za řeč?
6: Jsem ženatý.
5: Houblec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
6: Lituji, o tom nic nevím.
5: No tak mi zavolíte vedoucího.
6: To jsem já.
5: Já jsem Roubalová.
6: Chápu.
5: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
6: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
5: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
6: vy jste kvalifikovaná síla?
5: Pochopitelně.
7: No. A jakou máte praxi?
5: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
7: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
5: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
7: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
5: Aha. A komu budu dávat klíče?
7: No, prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
5: No právě, no to je pravda. A načo je teda tady recepční?
7: No tady není recepční.
5: A vy jste mi teď to místo nabízel.
7: Ale milá paní náš...
5: Roubalová.
7: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
5: A jaký je v tom rozdíl?
6: Platový.
7: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
5: Budeť ne.
7: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
5: Vy jste ženatej?
7: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
5: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
6: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
5: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
6: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
5: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
6: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
5: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
6: No jo, já jsem to zažil.
5: Kdy?
6: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
5: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
6: No jo, ale nějak poctivě.
5: S láskou.
6: S čím?
5: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
6: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
5: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
6: Jo.
5: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý, začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
6: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
8: prosím, ano?
5: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
8: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
5: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
8: No.
5: Pozor!
8: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
5: Správně, no. A kniha přání?
8: Vždycky musí být dvě.
5: Správně. A další?
6: To je náš kuchař, pan Žemlička.
9: Jo, tady, co pak je?
5: Žemličko, ty kluku hlubata.
9: Roubalka.
5: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.
9: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
5: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
9: No, dovolte, paní Roubalová.
5: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
9: Už letím.
6: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
5: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neudělám.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šoupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešoupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: A co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Musí, tam... Jelenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, tak to je. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou milhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: 17 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnešní požár v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku způsobil škodu zhruba za 900 tisíc korun. Český fleretista Alexandr Šupenič získal titul mistra světa. A počasí v regionu zítra zpočátku dne slunečno, později při zvětšené oblačnosti přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobré odpoledne. Středočeští hasiči dnes zasahovali u požáru v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Oheň zasáhl dřevěný srub s přístavkem i část lesa. Nikdo nebyl zraněn. Jeden ze zaměstnanců tábora se ale nadýchal kouře. Potvrdila to Českému rozhlasu mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Hasiči podle ní museli evakuovat zhruba 70 dětí a dospělých. Oheň dostali pod kontrolu necelou hodinu po příjezdu.
2: Na místo zamířili naši členové posttraumatického týmu, kteří nechali pro děti dovést stavebnice, kterými vlastně pomohli lépe zpracovat ten nepříjemný zážitek. Teď tam na místě potom zůstane místní dobrovolná jednotka, která tam vlastně bude držet dohlídku nad tím požářištěm do rána.
0: Podle vyšetřovatelů požár způsobila závada komínu. Předběžná škoda je 900 tisíc korun. A k tématu ještě aktuálně. Český hydrometeorologický ústav dnes rozšířil výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy je nově v platnosti také v některých částech Čech, upřesní meteorolog František Šopko.
3: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
0: Více než 600 lidí v celé České republice žije s genetickou poruchou zvanou albinismus. Vyplývá to z dat pacientské organizace Albína. Pacientům chybí pigment, kvůli tomu mají výrazně světlejší pokožku nebo vlasy a také problémy se zrakem. Podle lékařů se někteří pacienti dozví diagnózu až po několika letech.
4: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk.
5: Popisuje Ester z Prahy, jak se albinismus projevuje u její dvouleté dcery. Proč chybějící pigment způsobuje taky potíže se zrakem, vysvětluje oční lékař Milan Odehnal.
6: Na té slitnici jsou takové různé úseky, kde se špatně ty zrakové signály přenáší dál do mozku.
5: Lidé s albinismem nevidí ostře a jsou taky citlivější na světlo. Někteří proto nosí sluneční brýle po celý rok, a to i vevnitř. Problémy se zrakem jsou u lidí s touto genetickou poruchou trvalé, dají se jen zmírnit. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Český fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Mackeyho jednoznačně 15-2. Posledním medailistou mezi muži byl český kordista Jaroslav Jurka, který v roce 1985 získal stříbro.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo, odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maxima zítra většinou mezi 29 a 32 stupni. Vítr zpočátku slabý, jinak většinou mírný od jihozápadu až jihu, se později večer změní na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Praha Brno pozor, před sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, dál se pak dojíždí do kolony a na kilometr 24 se jede 20 až 25 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají písničky na přání, provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
7: Dnes ještě jednou vítejte při jejich poslechu.
1: Písničky na přání.
7: Ano, začíná odpolední hodina ve vaší režii. Číslo naší SMS brány plně přijímalo po celý den vaše SMSky. Psali jste ve tvaru STC Mezera váš text, odesílali na číslo 90 01 04. A nebo jste využívali webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Je jasné, že hodina se naplnila, tak si ji pojďme užít.
1: Písničky na přání.

Michal David s písní Decibely lásky na úvod dnešních odpoledních písniček na vaše přání. Teď ty správné decibely pošleme k vám do vašich domovů. Píšete mi, zdravíme všechny z Rakovníka. Pozor, zítra bude určitě nádherný den, ale chladno z rána. Smutně dodává lidová moudrost. Připravte si naducané peřiny pro teplý sen. Z kalendáře nabádá starostlivá Anna a jde se přesvědčit, zda má i ona peřin dost. Tou starostlivou Anou by mohla být naše kutnohorská Andulička, do krásy opálená od sluníčka. K ní se přidává další Anička až z Úpice, protože jí záleží na teple nejvíce. Společně se obě dohodly, že budou-li zdravé, šťastné a spokojené, pak pod teplou peřinou poznají i pohodlí. Proto všechny Aničky a Anduličky neváhejte, večer šup do teplíčka a dary života si každý den užívejte. Jak rakovničtí Zdenda a Janička.

Ano, Anny, už dnes vám budeme hrát k vašemu svátku. Teď tu mám ale jiné přání. Krásný sobotní podvečer celé redakci Českého rozhlasu Střední Čechy, všem úžasným redaktorům a moderátorům i všem milým spoluposluchačům, z nich zdravíme hlavně maminku Vlastičku. Děkujeme, napsali Vlasta a Bibi, není zač, my také zdravíme a díky za pozvání na pivko do Jarošovského pivovaru.

0: Písničky na přání.
1: Krásné odpoledne píšete do písniček na přání. Prosíme zahrát písničku Studánko Stříbrná pro Aničku Pikuljakovou k zítřejšímu svátku. Vše nejlepší přeje Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory a gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Tady máte na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy odpolední písničky na přání. K zítřejším jmeninám Aničkám přeji štěstí, lásku, zdraví, pohodu a prosím pro Aničku Pikuljakovou, Aničku z Úpice, Aničku Jadrnou. Písničku Život je pes napsala Veronika z Rakovníka.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Stále jsou tu pro vás písničky na přání a my v 17:24 měníme žánr. V dechovém duchu budeme pokračovat do hodiny 18. Píšete mi, zahrajte prosím Aničce z Kutné Hory, Aničce do Úpice, Aničce na Šumavu, Aničce Vajsové, Aničce do Úval a k jejich zítřejšímu svátku. Všem Aničkám přejeme štěstí, samé radostné zprávy, hlavně zdraví a pohodové dny. Napsali Květa, Roman a Jirka z Vysoké.

To byla Stříbrňanka s písní Krásné chvíle, teď nad řekou hvězdy hoří. Dobrý den, píšete dál, písničku pro radost a pěknou sobotu posíláme Stáně s Alenkou, Drahušce, Jindřišce, Světlance, babičce Jarce, Květě a synům, Marušce a Zdendovi do Nymburka a Marušce do Hradčan. Napsali Libuše a Vendy.

Další písnička na vaše přání bude patřit Aničkám. Iveto, zahrajte k zítřejšímu svátku Aničce Tesařové, Pikuljakové, taky z Úval a z Lonic. Všem milým Aničkám i těm nejmenovaným hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Anička z Úpice. A pro Aničky k svátku Aničce Jadrné a její dceři ze Šumavy, Andulce Pokorné a z Kramovské, Spoličan, hlavně zdraví a hodně štěstí přeje Anička.

0: Písničky na přání.
1: 5 minut máme po 5:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a pokračují písničky a vaše přání k tomu. Hezký podvečer všem, Iveto, zahrajte prosím Aničkám k svátku. Aničce Pikuljakové, Aničce Jadrné a její dceři a Aničce z Úval. Přeji jim, aby se jim dobře žilo tam, kde to mají rády. Aby s láskou a radostí dělali to, co je baví. Hlavně stále v dobrém zdraví. Mnoho štěstí, krásných myšlenek, radost v srdci, klid na duši. Ze srdce přeje Jindra Klausová.

Dál se věnujeme anduličkám, Aničce do Kutné Hory, Úpice, Úval, Kunic i ostatním nositelkám tohoto krásného jména. Posílám Polku Andulička a přeji šťastné dny zalité láskou, napsala Světla. K svátku Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Šumavy a jímu synovi Kubovi přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a samé dobré dny, napsali Stáňa a Alča.

Dobrý den, Iveto, zahrajte prosím mamince Aničce do Úpice k jejímu zítřejšímu svátku. Dále prosím o zahrání k svátku Aničce Pikuljakové a dalším Aničkám, které poslouchají. Všem krásné letní dny, hodně zdraví a duševní pohody přeje Anička ze Šumavy s rodinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Píšete mi dál, Iveto, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou. Přejí si Janiny, tak tedy Světlušky.

Zahrajte Chaloupky pod horama Marušce z Malče, Haničce, Jiřince, Pečinkovým, Janinám, Jarmelkám, Světlušce, Alče, Stáně, Libuši, Květě a všem Aničkám, které zítra mají svátek. Napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

Za 9 minut 18. hodina, tak jsme ve finále, moji milí, písniček na vaše přání. Píšete mi ještě, vážená redakce, prosíme, zahrajte oslavenkyním k svátku a k narozeninám. Svátek slaví Božena Holanová, Božena Heřmanová, Božena Třešňáková, Marta Oupická, Marta Zajícová, Anička Mojžíšová a narozeniny Maruška Žítková z Konárovic. Všem přejeme hodně zdraví a štěstí, napsali Michal Matyáš, Iva Kobyláková, Drahozalovi, Kosprtovi, členové klubu Senior Band Sídliště a ostatní. A my všem gratulujeme. V 18 hodin zprávy s Otou Nehasilem, po nich středočeská setkání Šárky Formánkové. No a my se pomyslně setkáme zase zítra, do té doby se opatrujte a mějte se krásně.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodina.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Pražský magistrát zaplatí za digitalizaci protipovodňových opatření téměř 20 milionů korun. Rakovník investuje do nového vybavení zimního stadionu 3,5 milionu. Tadej Pogačar si zítra pojede pro vítězství ve slavném závodě Tour de France. A počasí zítra v regionu opět slunečno, později se mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky i bouřky. Maxima ještě kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý podvečer. Hlavní město dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo také monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Vedení rakovnické radnice vybralo firmu na vybavení šaten a ubytovny tamního zimního stadionu. Jde například o lavice, věšáky nebo úložné prostory. Radnice za vše zaplatí zhruba 3,5 milionu korun. Nákup vybavení navazuje na stavební úpravy prostor stadionu. Ty mají skončit v srpnu. Téměř po 20 letech se české policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vazby nepůjde. Případ je totiž promlčený.
5: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
6: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
5: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
6: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
5: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas. Sport.
2: Slovenský cyklista Tadej Pogačar vyhraje letošní Tour de France. Před poslední etapou, ve které se už tradičně o celkové pořadí nezávodí, má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Dnešní finish na Alpe d'Huez vyhrál ekvádorec Richard Carapaz.
3: Počasí.
2: Večera v noci na neděli čekáme v celém regionu středních Čech jasno až polojasno, kránu od jihozápadu místy až oblačno, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 13 stupni, v údolích až 10. Zítra ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a hlavně odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 29 a 32 stupni. Vítr zpočátku slabý, jinak většinou mírný od jihozápadu až jihu, se později začne měnit na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 Plzeň Praha opatrně za sjezdem na Rokycany na kilometru 53,5 se srazilo nákladní vozidlo s osobním a stojí v odstavném pruhu těsně u čáry. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Středočeská setkání. Přejeme příjemný poslech.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
0: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Lékař je pro většinu lidí nedotknutelnou osobou s neomezenými schopnostmi. Náš dnešní host si to ale sám o sobě nemyslí. Naopak, říká, že je obyčejný člověk, který dělá chyby jako každý jiný. A už vůbec prý není hrdinou. A to i přesto, že se několikrát účastnil misí Lékařů bez hranic. Chirurg Tomáš Šebek.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Host dnešního středočeského setkání o sobě vydal objektivní nález. Jednak proto, že je lékař a tak tenhle výraz do jeho slovníku jednoznačně patří. Jednak proto, aby nám čtenářům přiblížil sám sebe nejen jako lékaře, známého chirurga a účastníka misí Lékaři bez hranic, ale především jako člověka. Tomáš Šebek, vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy žijete na Berounsku, kousek od Litně. A já jsem se dočetla, že máte tenhle kraj rád od dětství, ale vy jste přitom rodilý Pražák, ne?
1: My jsme tímhle směrem vyjížděli o víkendech, my jsme vyjížděli různými směry, ale jeden z nejoblíbenějších byl směrem na Berounsko, protože když se prostě jde po turistické značce z Berouna směrem do Karlštejna, tak je to velká romantika i dnes.
0: A jaká jsou nejoblíbenější místa v té lokalitě?
1: No tak Alcazar, to je prostě místo, který má svoji duši, místo, kde jsme jako děti blbnuli a kde vlastně moje děti třeba zkoušely lézt. Nádherný místo, spojený s velkou romantikou. No a pak je tam celá řada dalších zákoutí. Celou cestu se tam dá něco sledovat. Začíná to vlastně lehkým opevněním. Jsou tam betonové bunkry. Berounka celý to údolí vlastně jako vytvořila. Krásně se tam kroutí, meandruje. Časem si myslím, že ta řeka čím dál tím krásnější, protože zase se tam podle mě vrací víc ptactva, než si to pamatuju z dětství. Možná ta voda je mělčí. Prostě je to romantický místo. Jsem romantik.
0: A byl tohle i ten důvod, proč jste jako dospělý se rozhodl, že budete žít právě na Berounsku?
1: Tam to bylo úplně jinak, to bylo pragmatický. Já jsem tehdy posadil první generaci dětí do auta a objížděli jsme programově západ od Prahy. Chtěli jsme bydlet někde u Prahy, ale zároveň na vesnici, na vsi, v lese. Proto ten západ a pak už to byl jenom výběr místa, kde se nacházel nějaký co nejlevnější obecní pozemek. No a prostě zakotvili jsme nakonec prostě na malebném místě v Brdech, kde žijeme do dnes.
0: Já o vás vím, že vy jste pro svoji rodinu postavil dům vlastníma rukama. Řekněte mi, není to pro chirurga trochu nebezpečné?
1: Já myslím, že to je naopak skvělá disciplína, která vás připraví na praktický život, včetně toho chirurgického nebo lékařského. Mně nic jiného nezbývalo. Začínal jsem, jestli se nepletu, asi se 40 000 korunami, za které jsem si myslel, že postavím celý ten dům. Já jsem kromě toho, že romantik, tak taky velký snílek a idealista, ale ono to prostě funguje, když si něco hodně přejete, tak ten vesmír se většinou spojí. Takže mně to přišlo fajn, jenom bych tady rád řekl, že už nikdy.
0: Žádný dům stavět nebudete.
1: Myslím, že jednou stačilo.
0: Já myslím, že po té zkušenosti to člověk potom přehodnotí. Vy jste neprožil zrovna idylické dětství, neměl jste takové to rodinné zázemí, jaké by dítě mělo mít. Řekněte mi, jak je možné, že jste se rozhodl pro medicínu, která je jednak náročná. A jednak to často bývá tak, že právě rodiče děti k téhle profesi nasměrují.
1: No já bych určitě nepopíral, že rodiče si možná přáli, určitě máma, abych byl lékařem. To podle mě vyslovila mnohokrát. My máme po generace mnoho právníků, tak možná mi kdysi řekla, ale právníků už bylo dost, bude dobrý, když budeš doktorem. Myslím si ale, že to nebylo to zásadní rozhodnutí a vlastně já přesně nevím, kde bylo to rozhodnutí. Za mě to byla šťastná náhoda, omyl. Vlastně něco, co definuje ty nejlepší okamžiky mého života, možná počínaje

0: chirurgie, kdy držíte v ruce vrtačku, tak znáte spoustu zkratek, kdo to z posluchačů, z posluchaček ví, tak místo prostě sklíčidla můžete na té vrtačce jednoduše uchopit, ale chce ten rotor roztočit, abyste si dotáhli ten vrták, a to urychluje ten výkon a zároveň to z vás dělá prostě možná někoho jiného, než vaši kolegové očekávali. Takže mě prostě baví něco držet v ruce, ale jak říkám, myslel jsem si, že to bude možná rýsovací prkno, nebo to bude třeba velký průmyslový provoz, kde se budu pohybovat jako inženýr, strojář. No a nakonec to prostě byla chirurgie a ty fidlátka mi zůstaly.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je známý lékař Tomáš Šebek. Kde jste jako čerstvě vystudovaný lékař začínal?
1: Začínal jsem v blízké nemocnici v Hořovicích, kde jsem potom byl skoro celých 10 let na oddělení všeobecné chirurgie, což je vlastně nemocnice, řekněme, okresního typu, dneska obrovský konglomerát související ještě s dalšíma zdravotnickýma zařízeníma, tehdy prostě klasická okresní nemocnice.

0: nemocnice a chirurgie klasická okresní, na které se vlastně dělalo téměř všechno.
1: Ale já mám pocit, že je to nemocnice, na kterou dodnes nedáte dopustit.
0: No já jsem se tam dokonce vrátil, sice ne až do Hořovic, i když tam občas dneska taky operuji, ale vyskytuju se pravidelně v nemocnici v Berouně a dneska je to vlastně jeden spojený podnik, takže já jsem se tam po mnoha letech zase vrátil s radostí.
1: Pamatujete si ještě na svoji úplně první operaci?
0: Já si pamatuju na to, jak jsem poprvé stál postel. Já si pamatuju víc na svoji sesterskou praxi ve druháku na medicíně, kdy jsem v nemocnici Hořovice objevil a tehdy jsem si vlastně, myslím, ještě nemyslel, že bych tam nastoupil později, takže já si pamatuju detaily naklepávání polštáře a jak se napíná správně prostěradlo. A když bych si zkusil vybavit, tak si myslím, že to byla asi kýla, ale fakt mám jako živý vzpomínky z té sesterské praxe.
1: Dobře, tak teď nevím, jestli se můžu ptát na další otázku, protože jsem si říkala, že se zeptám, jaké to je, když člověk poprvé drží v ruce ten skalpel a ví, že musí sám říznout do toho živého těla.
0: Myslím si, že je fajn, že v chirurgii a v mnoha dalších oborech funguje to, že člověk postupně roste a že vždycky každý učedník má svého mistra a tak má to svoje výhody v tom, že ta zodpovědnost se dá přenést na toho staršího. Takže vzít si do rukou skalpel pod vedením zkušeného chirurga je do určité míry odložit zodpovědnost, do velké míry počítat s tím, že budete poslouchat celou tu hodinu operace kritiku jednu za druhou, abyste se zlepšovali a stali jste se jednoho dne alespoň tak dobrým chirurgem, jako byl třeba váš učitel. Takže upřímně mě to nečinilo velké násilí tehdy udělat první řez.
1: A stává se někdy, že někdo třeba opravdu chytne takovou paniku, že před tím prvním řezem buď vyloženě znejistí, anebo dokonce ani neřízne?
0: Já myslím, že jsme na to trošku trénovaní. Samozřejmě něco jiného, když v prváku pitváte člověka. Dneska už se možná pitvy ani nekonají, protože není dostatek těl a děje se to virtuálně, tak možná, že dneska k tomu dochází, když ten student, ale tak všichni nějakým způsobem rosteme a nic není z nuly na sto. Medicína je šestiletý obor, na kterém máte tisíc a jednu možnost a nejen v průběhu studia, ale prostě z vašeho zájmu se připojovat k operacím, přimít se takzvaně jako medic asistovat. Takže já si myslím, že to je takový pozvolný proces. Spíše zajímavý pozorovat, že se může stát i zkušenému chirurgovi, a to je jedna z věcí, ke kterým se obracím v té knížce, že se vám prostě rozklepou ruce, nebo že takzvaně přišmidláváte, nebo přiřezáváte místo toho, abyste řezala, protože si prostě dovedete živě představit, co všechno se může stát, jak ten nůž, dneska je to elektrický skalpel, může prostě napáchat škodu a může vás jímat až prostě panika, hrůza. Je to něco, co třeba na ten operační sál úplně nepatří, co paní Ovomáčková, která leží pod váma, jako nechce vědět. Nicméně je to něco, co je prostě přirozený a my nejsme roboti, jsme lidé, tak jako lidé, kterým poskytujeme péči, a tak je dobrý si prostě připomenout, že
1: to není úplná samozřejmost.
0: Že to není samozřejmost.
1: A jaké to je tu operaci úplně poprvé sám vést a vědět, že všechna rozhodnutí a veškerá zodpovědnost je právě na vás?
0: Na to mám takový ani ne bonmot, spíš vzpomínku. Jeden kolega, který otestoval, vlastně všichni jsme se těšili, až budeme samostatně jako pracující lékaři s tou zodpovědností. A pak jsme vedli takový rozhovor s jedním kolegou, který říkal, hele, a teď jsem se právě jako zhroutil. Teď jsem si uvědomil, že už je to celý vlastně jako na mě, že tam jsem za to zodpovědný já. Notabene, že vedu vlastně tým těch možná mladších. A teď to přestane být legrace. Doteď to vlastně byl ten starší kolega nebo kolegyně, kteří tu zodpovědnost měli do určité míry za vás, vedli vás a najednou jste samostatně pracující lékařka, lékař, a legrace končí. Přiznám se, že mě to nějak jako nepřepadlo, že bych jako v momentě, kdy jsem udělal atestace, že by na mě jako padla chmura, ale je to taky takový, jako nechci říct plíživý, a ne pocit, je to zodpovědnost, není to pocit, ale mě osobně to asi nějak nezastavilo. Spíš mě to mnohokrát a dodnes připomíná, že prostě, jak jste řekla před chvíličkou, nic není samozřejmé.
1: Byl jste vy sám někdy na nějaké operaci?
0: Jo, já jsem si ji uštědřil asi před 3 lety tříselnou kýlu a trvalo mi to dlouho, 2 roky, než jsem se osmělil.
1: Než jsem šel na operaci,
0: no.
1: Může mít i lékař obavy před takovou operaci.
0: Může, ale já jsem vůbec neměl nedůvěru jako v kterýhokoliv chirurga. Já jsem si vlastně říkal, hele, mě to je v zásadě jedno, chirurgii máme v Čechách špičkovou, ať mě operuje kdokoliv, ale byl jsem samozřejmě moc rád, že to byl prostě kamarád, přítel, který mě operoval, ale já jsem měl panickou hrůzu z té anestezie. A na to jsem si vždycky vzpomínal na jednoho svého kolegu, když jsme spolu začínávali operovat v nemocnici v Hořovicích, tak on mi říkal, Tomáši, že seš to ty, tak já tě nejen uspím, já tě i probudím. tak to mi takhle vytanulo na mysl, když jsem odcházel do toho limbu. Ale musím říct, že to byl fajn pocit, že jsem si odpočinul a všechno dobře dopadlo.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Posloucháte reprízu pořadu

0: Host dnešního středočeského setkání nás zavedl na operační sál. Naším hostem je lékař Tomáš Šebek. Zásadní zkušenosti ve vašem životě byly jistě mise s Lékaři bez hranic. Kdy jste se rozhodl, že se něčeho takového zúčastníte? A proč vlastně?
1: Mně se práce humanitárního zdravotníka, lékaře líbila vlastně vždycky. Na medicíně se mi prostě líbilo, když jsme měli možnost ochutnávky něčeho tak exotického. Pak jsem na to na dlouhá léta zapomněl. Zaprvé, pokud chcete věc Lékaři bez hranic, tak musíte mít dokončené vlastně to postgraduální vzdělávání, to znamená dosaženou atestaci, samostatně pracující lékař. Za druhé, život prostě přinesl spoustu výzev od domu, rodiny a tak dále, placení hypotéky. Takže to bylo dlouhých skoro 10 let a pak se ten sen někde zase vynořil náhodně, no a odjel jsem v roce 2010 na první misi.
0: Co všechno musí člověk absolvovat a čím musí lékař projít, aby se mohl stát právě účastníkem takové mise?
1: Jak jsem říkal, musíte být samostatně pracující lékařka nebo lékař, to je první podmínka. Pak je to jazyková vybavenost. Organizace vznikla ve Francii, francouzština je výhodou, angličtina je mandatorní. Dneska se trošku jako vrací ta organizace k tomu, aby oba jazyky každý zvládal, což v mém případě není. Budete-li umět arabštinu, tak někdy se nadsázkou říkám, nemusíte vůbec umět medicínu, protože prostě...
0: To se hodně hodí.
1: Polyglot, to už je velká výhoda, no a je to samozřejmě určitá míra odolnosti proti stresu, schopnost reagovat na nenadále situace, flexibilita. Na to vás vlastně Lékaři bez hranic testují v rámci toho přijímacího řízení, než vás na misi vyšlou. Tak řekněme tyhle tři věci.
0: Když se člověk pouští do něčeho takového, tak o tom dopředu dostane nějaké informace, má o tom sám dopředu nějaké představy. Jak moc je potom ta realita jiná, když se dostane přímo na místo?
1: Byla by chyba, kdyby ta realita byla jiná od toho, co dostanete do ruky jako takzvaný sit report. To je vlastně zpráva vašeho předchozího kolegy na tom přímo úseku, na kterém budete pracovat vy. A je to vlastně jako kontinuální informace, zdroj dat. Prostě máte takovou jako kontinuum linku podívat se zpětně rok, dva, třeba pět, pokud ten projekt běží, na to, co tam předchozí chirurg nebo chirurgině dělali, jaké ta nemocnice má obecné statistiky, v jakém kontextu se pohybuje, dostanete velmi dobrý bezpečnostní briefing, pokud je to třeba válečná zona a tak dále. Je pak ale samozřejmě vždycky otázka toho, co si přečtete z papíru a když přijdete na první misi a jste konfrontovaní s realitou. To si člověk prostě musí zažít.
0: Co vás zaskočilo nejvíc?
1: Mě zaskočilo nejvíc, že jsou tam lidé, že jsem na druhém konci světa, že vlastně řeší podobné problémy, jako řešíme my, akorát, že v jiném kontextu, že jsou velmi přátelští, že vlastně jako spousta věcí, které člověk během života dostane jako předsudek nebo sám si předsudky vytvoří, tak se najednou tahle dogmata prostě hroutí a zjišťujete, že jsou prostě na celém světě lidé s plus minus stejnými problémy, radostmi.
0: V jakých zemích jste v rámci misí byl?
1: Byl jsem dvakrát na Haiti v roce 2010 a 2012, pak rok 2013 a 2015, celkově na 5 měsíců v Afghánistánu, pak to byl v roce 2017 Jižní Sudán a poslední misi, kterou jsem absolvoval s Lékaři bez hranic, byl 2019 Jemen.
0: Jak moc musí být člověk odvážný, aby se do takové mise pustil?
1: Já vlastně, když mluvíme, a to i kolegyně a kolegové z Lékařů bez hranic, když mluvíme o odvaze, statečnosti, hrdinství, tak já mám nějak pocit, že my se těm slovům jako vyhýbáme. Pro nás je to prostě práce a ono do určitý míry to samozřejmě, spíš bych použil slovo odolnost, flexibilita, představivost, určitá míra kreativity, ochota řešit problémy, vzít za ně zodpovědnost. To jsou, myslím, spíš hodnoty nebo slova, které by definovaly profil člověka, který odjíždí na misi z Lékaři bez hranic. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že Lékaři bez hranic pracují zhruba ve třech kontextech. Buď je to živelná katastrofa, nebo to je epidemie infekční choroby, a nebo to je právě válečná zrava. A ono velmi často to bývá třeba frontová linie. Na takové místo do určité míry člověk asi odvahu, statečnost a ty další věci musí mít, ale myslím si, že to není od nás proklamace nějaké jakoby pokory, když říkáme, že se jako nepovažujeme za hrdiny nebo za statečné, prostě jedeme dělat naší práci.
0: Co nejhoršího jste na takové misi zažil?
1: Nejhorší je to, co jsem popsal ve čtyřech předchozích knížkách před tím objektivním nálezem, a to je zranění dětí. To je vlastně to nejtěžší, protože zejména já jsem pak od Haiti už jsem dál jezdil vlastně do válečných konfliktů a zhruba třetina pacientů, které máte na starosti, tak jsou prostě děti. Děti jsou absolutně nevinné oběti války. No a stali otcem čtyřech, jakožto, že já jsem, tak to je potom jako těžký, složitý. Představujete si tisíckrát denně, děkujete Bohu, že žijete v, myslím, že jsme v první desítce nejmírovějších zemí na světě, takže žijete v kontextu, který je prostě nahony vzdálený tomu, že se může stát, že vaše Maruška Pepíček po cestě do školy prostě umře, protože přejede auto, vojenský nákladák, někdo je postřelí, sáhnou si na dráty vysokého napětí, protože prostě se pohybují v troskách, anebo po někdo dokonce někdo střílí. Tak to je asi nejtěžší.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal nejen na operační sál, ale také do zahraničí, na zahraniční mise Lékařů bez hranic. Když se k těm misím ještě vrátím, jaké tam bývají podmínky pro vás jako lékaře a pro pacienty? Jsou hodně špatné?
1: No, kdybychom to takhle viděli, tak bychom asi ty mise zavřeli. Oni nemůžou být špatné. My se snažíme pracovat s tím, že nikdy nemáme dostatek personálu, peněz, vybavení a vlastně všeho, tak abychom zároveň poskytovali co nejlepší možné služby v daném místě. Takže představte si, že otevřete nemocnici na frontové linii a děláte tam špičkovou medicínu, která ale znamená, že možná budete pracovat s nástroji, které se používaly při chirurgii 20-30 let zpátky. Možná vás bude 10x méně na té službě, než jste zvyklí z univerzitního pracoviště z centra Prahy. Možná se stane situace, že najednou bude obtížný logisticky dopravit k vám do toho zdravotnického zařízení anestetika nebo antibiotika. Přesto tohle všechno právě Lékaři bez hranic mimořádně dobře zvládají. To je ten důvod, proč jsem si organizaci vybral a zůstávám jí věrný. A jsem pyšný na to, že vlastně když se potom, a to děláme také, protože jezdí s náma i kolegyně, kolegové, kteří třeba dělají výzkumné projekty, tak se stává, že potom publikujeme z těch misí do vědeckých časopisů a srovnáváme výsledky, jak vypadá prostě péče ve špičkové středoevropské nemocnici ve srovnání s nemocnicí v severním Afghánistánu a zjistíte, že prostě ta realita najednou není tak daleko od sebe, jak byste předpokládali, že bude, když pracujete v takovýchhle jako jednoduchých podmínkách.
0: Přesto mě napadá, dokázal jste si někdy při operaci vyrobit nebo použít něco, co vám chybělo, nějaké konkrétní vybavení a něco, co se třeba pro medicínu vůbec nepoužívá?
1: Já mám rád gumičky. A právě proto, že jsem začínal kdysi na té okresní nemocnici a možná právě proto, že tehdy jsem měl rozestavený ten dům, tak mě fascinovalo například to, když moji starší kolegové dokázali přilepit vteřinovým lepidlem na nehty pacienta, který měl poškozený šlachy ohybačů, prstů, gumičky rozstřižené a byla to forma rehabilitace. A vypadalo to strašně jako legračně, ale ve skutečnosti to bylo nesmírně efektivní. Já jsem to pak dokonce jednou nebo dvakrát udělal na té své první misi na Haiti a do knížky jsem to právě popsal jako šepkovo gumičky a s těma gumičkama nějak to prostě provází, tak vím, že v Afghánistánu jsem potřeboval zaškrtit velké cévy. Dokonce jsem s foliovým katetrem, což je pomůcka na drénování močového měchýře, když cévkujete pacienta, tak jsem s tím zaškrtil aortu. Takže občas je člověk vystavený situaci, kdy si musí prostě poradit a tam je strašná výhoda, že máte kolem sebe kolegyně a kolegy, kteří mají neskutečné zkušenosti z kontextu zejména toho válečního úrazových chirurgie, o kterém vám se ani nesnilo, tak je dobrý prostě hodně dávat pozor, hodně si zapisovat, hodně studovat, číst literaturu předních špičkových úrazových válečných chirurgů. Přečíst si doktora Schweitzera vlastně do určitý míry znamená, že vás to rozhodně připraví na takovou výpravu, jako je mise z Lékaři bez hranic a je možný, že něco z toho, co třeba ten člověk použil před 100 lety, vy si vybavíte a někde použijete. Ale samozřejmě je potřeba říct, že většina toho, co děláte, tak se pohybuje v mezích standardu, to je takzvané evidence-based medicine a ideálně prostě z nástroje, pomůckami, léky a tak dále, které prostě odpovídají soudobé medicíně. To není experimentování na lidech, nejezdíme experimentovat na lidech, ale prostě v těch omezených podmínkách děláme to nejlepší, co můžeme.
0: Vy už jste dneska zkušený lékař v tomhle směru, ale když jste začínal, byly někdy momenty, kdy jste se cítil bezradný, kdy opravdu právě to buď chybějící vybavení nebo něco, co jste zrovna potřeboval mít po ruce, nebylo a věděl jste, že nebude?
1: Já doufám, že teď nevyděsím posluchačky a posluchačce, ale já se bezradný jako občas cítím i dnes. Já dělám medicínu sotva 20 let a myslím si, že i když to ještě třeba jako zdvojnásobím, tak si nemyslím, že bych po 40 letech medicíny byl prostě lékařem, který si řekne, tak máš hotovo, už všechno víš, všechno znáš. Kromě toho, že medicína se neuvěřitelně rozvíjí dynamicky, vstupují do ní technologie a tak a člověk se vlastně může každý jeden den naučit něco nového, takže nemůžete to pochopitelně všechno pojmout. Tak si myslím, že to je přesně spojený s tím, co už jsme tady před chvilkou řešili, že to je velká míra pokory k tomu řemeslu. A že dokud je člověk prostě obezřetný, pokorný, občas se trošku bojí, ale není to ta panika, je to prostě obava v mezích toho, že vím, co mám plus minus dělat a má to svoje rizika a má to svoji statistiku a nemusí ten výkon prostě dobře dopadnout a paní Omáčkové nemusím prospět, protože prostě bohužel se stala tím číslem v té nemilosrdné statistice a zrovna u ní se ty komplikace projevily, tak samozřejmě víc obav má člověk, když vyjede na misi, protože tam má mnohem širší spektrum věcí, který by měl řešit a může se dostat velmi snadno mimo komfortní zónu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání se odehrává v oblasti medicíny. Naším hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste na konci roku 2024 vydal zásadní knihu minimálně pro vás, která se jmenuje Objektivní nález a která je o vás, o vaší rodině, o vašem přístupu k ní a byl jste v ní velice otevřený. A také jste říkal, že vás pak už lidi možná nebudou vnímat tak pozitivně, ale to přece chceme my všichni, aby nás ostatní vnímali pozitivně.
1: Já mám takovou věc, kterou mimo jiné řeším s psychologem. Já se nemám rád, takže pro mě je to, jestli si o mě budete myslet vlastně cokoliv, do určitý míry jedno, respektive budu předpokládat, jestli pravděpodobně o mě nemyslíte nic dobrého, ale mým cílem nebylo tohle, mým cílem bylo možná ukázat, že všichni trošku pochybujeme o tom, jací jsme rodiče, že všichni trochu pochybujeme o tom, jak dobře děláme svoji práci, jak žijeme svoje životy. A vlastně to téma, které jsem chtěl otevřít hlavně, je práce s chybou. Mít tu sílu si připustit a nejenom o tom teoreticky hovořit, anebo jak bývá v Čechách typické ukázat na toho druhého, že chybuje, ale připustit si, že děláme chyby, že dokonce se může stát, že chybuje lékař, ale že tam to vlastně všechno začíná a že možná stejně tak, jako je typické v Čechách ukazovat na chyby druhých, tak je taky typické se vzájemně za chyby trestat, tak si představit, že chyba je součástí té hry, součást systému a že vlastně jako každá chyba znamená spíš se jít zabývat změnou systému, aby k chybám nedocházelo a ne, že prostě od malého děcka dostanu za chybu pohlavek až po to, když prostě v práci udělám průšvih, tak to radši zametu pod koberec, aby to šéf neviděl, protože to se prostě nedělá. Chyby se nedělají přece. Tak já jsem chtěl otevřít téma, že chyby se samozřejmě dělají, dějou, nedá se jim vyhnout, ale že by se nám všem mohlo lépe dýchat, kdybychom si připustili, že prostě chybujeme, že to je součást hry a že jenom tím způsobem, že si tu chybu připustíme, se můžeme dál někam posouvat a teď myslím výš být třeba lepšími lidmi.
0: Když je ta knížka hlavně o rodičích a dětech a o vzájemných vztazích, kdy jste se poprvé stal otcem, kolik vám tehdy bylo let?
1: 19.
0: To je hodně brzy.
1: No, ale zaplať pán Bůh, bylo to skvělý.
0: Říkám si, že v té době asi člověk moc nepřemýšlí o tom, jakým bude rodičem, jakým by chtěl být otcem, jak by chtěl to dítě vychovávat. Ono to jde v té době asi nějak trochu samospádem.
1: To nepochybně, to by ale byla teorie, praxe v mém případě byla taková, že jsem vlastně z nefunkční rodiny založil vlastní rodinu, takže to bylo jakoby z nuly na 100 a skok do neznáma. A s mnoha věcmi, které jsem si prostě nedokázal tehdy ještě v hlavě srovnat, jsem najednou byl v roli otce v 19 a pak už to bylo 22, kdy přišla vlastně syn. Teď máme další dvě děti v druhé generaci se stejnou ženou po 20 letech, celkem 28, 25, 8 a 5. A zjišťujete, že vlastně ani u toho posledního dítěte pořád jako to není tak, jak si to přejete, jak byste to chtěli zvládat. Je to pořád daleko od těch knížek, od té teorie, od příkladů lepších, než jste vy sama sám. Ale stejně to má smysl, má to cenu, má na tom cenu pracovat a zároveň je dobrý si prostě odložit někdy tu tíhu toho, že ne všechno dělám prostě nejlépe a říct si dobře, tak jsem to dneska zase trošku podělal, tak to prostě zítra zkusím zase lépe.
0: Ale určitě to vnímáte, ten rozdíl mezi tou vaší první a druhou generací dětí.
1: Určitě z mnoha ohledů si myslím, že jsme udělali i programové změny. Ono jedna věc je, když člověk ještě studentem medicíny, my jsme byli s ženou ve druháku na medicíně, když přišlo druhé dítě, tak v páťáku na medicíně, pak jsme skočili rovnou do toho života mladé lékařky, lékaře s nekonečným množstvím služeb a tak dále a do toho vlastně obsloužit domácnost děti a tak bylo to všechno hrozně rychlý, alespoň mě hrozně mrzí, že ten čas jsem třeba s těmi staršími dětmi nevyužil jinak. Neříkám, že by jeho kvalita byla špatná, snad by mi to děti potvrdili, ale mohlo ho být více. V druhé generaci už jsem si prostě řekl, tak jo, můžeš jít i jako chirurg třeba na částečnou otcovskou dovolenou. V Čechách se to moc nenosí, možná tomu nebude nikdo rozumět, ale není už na co čekat. Už tady pravděpodobně další generace dětí nebude, tak je tohle poslední šance. No a pak je tam spoustu věcí, které samozřejmě přijdou ze zkušeností, no, ale na druhou stranu chci říct, že nejsem zkušený otec, že prostě každý jeden den o tom, co s dětmi dělám, jak k ním vystupuju, pochybuju.
0: Já si myslím, že všichni, co jsme rodiči, si musíme připustit, že největší pochybnosti v životě nám přináší právě rodičovství. Ale jak říkáte, přiznat si, že můžete dělat chyby a učit se s nimi pracovat je ten základ.
1: Já jsem právě do té knížky chtěl napsat pro mě v mé konkrétní situaci ještě jednu zásadnější věc, že to, jak vás vychovají rodiče, nejsou alibi pro to, abyste vlastně takhle vychovávali děti. A že možná bychom se mohli zamyslet vedle toho všeho, vedle těch pochyb nad tím, co jsme si vlastně od rodičů přinesli a jestli se mezi tím nedá udělat chirurgicky přesný řez a už vlastně některé návyky, zlozvyky, chyby nepřenášet. A to je to, oč jsem se neuměle pokusil v objektivním nálezu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je známý český chirurg Tomáš Šebek. A chystáte se ještě v budoucnu na misi s Lékaři bez hranic?
1: No já doufám, že jo, ale bude to tentokrát upřímná otázka do mé rodiny, já jsem se dřív moc neptal. A teď se zeptám, a pokud by prostě jeden z mnoha členů naší rodiny řekl, hele ne, tak už na misi nevědu, tak já budu doufat, že mi to všichni dovolí, ale ještě je na to čas.
0: Ještě se to teprve chystá.
1: Myslím, že to je ani ne střednědobá budoucnost. Jak jsem říkal, máme teď malé děti a prostě spoustu jiných povinností a tak. A bohužel ten svět bude tak dynamický, jak byl před 10-15 lety i za 15 dalších let. Tak pokud ještě udržím moč a skalpel a Lékaři bez hranic mě budou chtít, tak a rodina povolí, tak si myslím, že bych na misi ještě vyjel.
0: Já jsem se někde dočetla, že jste jednou v Africe zastupoval i praktického lékaře.
1: Byla to mise, kdy mě z Agoku, z jednoho města odvolali do takový jako periferie, to město se jmenuje Mayom a tam byla poliklinika a spát asi 40 tisíc lidí a vlastně najednou jsem byl v čekárně, kde bylo skoro 300-400 lidí každý den a ti lidé měli prostě běžné pro Afriku, běžné choroby, s čím chodí k praktickému lékaři. Já jsem ho skutečně tam zastupoval, myslel jsem, že to bude na pár hodin, ale protože Lékaři bez hranic vždycky pracují na všech stranách konfliktu, bez ohledu na to, jaká je politika, barva pleti a tak dále. Takže vlastně tohle bylo za frontovou linií, já jsem se nemohl dostat zpátky do toho původního místa, takže z dlouhých, teda z krátkých hodin se z toho stalo nakonec skoro 14 dní a jedna z nejlepších vlastně pro mě osobně misí a do určitý míry i myšlenka, že právě až neudržím ten skalpel, takže vlastně praktické lékařství je strašně hezká disciplína.
0: Je to něco, co by vás lákalo na stará kolena?
1: No přesně tak. Já si myslím, že vlastně já jsem do určitý míry takový jako univerzální vesnický doktor. A tak si myslím, že bych se možná v téhle poloze jednoho dne cítil velmi dobře. Myslím, že mám dobře nastavenou tu záklopku toho, že vím, kdy ten skalpel z ruky předám někomu mnohem zkušenějšímu, většímu sekáči. Dneska mám radost, že do chirurgie proudí spoustu žen. Takže prostě třeba nějaké kolegyni a řeknu, už mě tady bylo dost a teď prostě se můžu věnovat třeba té širší praktické medicíně, která mě vlastně do určitý míry taky láká. Já se celý život strašně rád učím a vlastně se na to těším, že si zase rozšířím obzory medicíny.
0: Byl byste takovým tím prototypem rodinného lékaře?
1: Já se neštítím jakékoliv práce. Vlastně, kdyby mi někdo řekl, hele, už tě nepustíme ani na sál, ani k pacientovi, tak by se mi asi neshroutil svět. Já si myslím, že bych si uplatnění našel, mě baví vlastně úplně všechno, ale jasně, rodinný lékař je prostě koncept, který se mi jako líbí, potkávat se s lidmi všech generací a možná třeba osobně přispět v oboru praktického lékařství do roviny, že nejen budeme jako všichni léčit, ale že naši pacienti budou profitovat z toho, že nikdy se pacienty nestanou. To znamená hodně se zaměřit na prevenci. To je něco, co by mě fakt jako zajímalo, v čem se malinko angažuju už dnes. No a jednoho dne to můžu mít vlastně v rukách toho rodinného lékaře daleko někde na hranicích České republiky a pozorovat všechny generace, které vesele běhají kolem ordinace a já v ní sedím. Čekárna je prázdná, točím mlýnky a mám pocit, že takhle by ta medicína mohla vypadat.
0: To zní dobře. Já se teď na závěr obloukem vrátím k vám na Berounsko. Vím, že to místo máte rád, říkáte to, máte to oblíbené, ale také jsem vás někde slyšela říkat, že už tam není takový klid, jako býval a že trošku po očku pokukujete po nějakém novém místě.
1: No je to pravda, protože před 20 lety, dneska už to bude 24, kdy jsme se vlastně přistěhovali do té středočeské malé vesnice, tuším původně 50 trvalých obyvatel, středisková vesnice, takže tři vesnice dohromady spojené, tak se nepamatuju, že by tam stálo třeba auto někde venku. Jo? Dneska v ulici je skoro zaparkovaná řada, jak když si vzpomenu na Karolín rok 83, kdy už jsem tady běhal jako šestiletý kluk. Infrastruktura těch středočeských vesnic vlastně dneska nestíhá, najednou se tvoří kolony tam, kde prostě cesta spojuje dvě vesnice. Tohle mi trošičku přestává dávat smysl. Pořád je tam nekonečný pás 70-80 kilometrů brd. Z Prahy do Plzně nepotkáte živáčka, můžete tam úplně v klidu zabloudit. To je skvělý, ale prostě pod těma kopcema už jsou dneska vesnice, které se rozrůstají a mě to už trošku připomíná prostě Prahu 34. A to je ten moment, kdy malinko mi prostě v hlavě začíná myšlenka, neposunem se kousek dál. Říkal jsem, že inklinuju k tomu vesnickému klidu, okresní chirurgii nebo případně rodinnému lékařství někde v horách.
0: Takže hory jsou vaším cílem.
1: Hory jsou skvělý, tam, kde jsou kopce, tam, kde je les, Šumavu miluju, tam, kde je voda, to všechno jsou místa, které mám prostě hrozně rád a vlastně trošku se spojit, stáhnout do toho klidu. Mi dává smysl v dalších 50 letech, který mám před sebou.
0: Tak já vám přeju, aby vám to klaplo. A hlavně i nám ostatním přeju, aby vám ještě dlouho nevypadnul ten skalpel z ruky.
1: Tak moc vám za tu důvěru děkuju, pokusím se ji nesklamat a díky moc za skvělý rozhovor.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl lékař, chirurg a účastník misí Lékaři bez hranic Tomáš Šebek. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Požár v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku způsobil škodu zhruba za 900 tisíc korun. V Mělníku budou mít novou základní školu pro více než 500 žáků. A zítřejší počasí ve středních Čechách zpočátku slunečno, později se mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči dnes museli zasahovat u požáru v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Oheň zasáhl dřevěný srub s přístavkem a také část lesa. Nikdo nebyl zraněn, jeden ze zaměstnanců tábora se ale nadýchal kouře. Potvrdila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Hasiči podle ní evakuovali zhruba 70 dětí a dospělých. Oheň dostali pod kontrolu necelou hodinu po příjezdu.
4: Na místo zamířili naši členové posttraumatického týmu, kteří nechali pro děti dovést stavebnice, kterými vlastně pomohli lépe zpracovat ten nepříjemný zážitek. Teď tam na místě potom zůstane místní dobrovolná jednotka, která tam vlastně bude držet dohlídku nad tím požářištěm do rána.
3: Požár podle vyšetřovatelů způsobila závada na komíně. Předběžná škoda je 900 tisíc korun. Vedení Mělníka připravuje výstavbu nové základní školy. Stát by měla mezi hokejovým stadionem a obchodním centrem v Bezručově ulici. Letos by mohl vzniknout projekt. Vedení města pak podle něj určí celkové náklady. Upřesní Zuzana Beníšková z tiskového odboru Mělnické radnice.
5: Škola bude mít 18 kmenových tříd a minimální kapacitu 540 žáků. Součástí areálu budou dvě plnohodnotné tělocvičny, školní jídelna s kapacitou nejméně 1000 strávníků, odborné učebny pro výuku informatiky, robotiky a přírodních věd. Školní družina bude mít 6 oddělení.
3: Pečovatelský dům v Novém Strašecí na Rakovnicku bude mít nová okna. Vedení města je nechá vyměnit zhruba za 500 000 korun. Potvrdil to nezávislý starosta Nového Strašecí Karel Filip.
6: Některá okna netěsní, někde se hýbou rámy a okna špatně dotvírají. Proto se město rozhodlo vypsat výběrové řízení na výměnu 30 kusů plastových oken v domě pečovatelské služby, včetně zedničského začištění a dodání žaluzí. V realizaci se počítá v tomto roce v měsících srpen a září.
2: Sport.
3: Finále tenisového turnaje WTA v Praze bude nakonec bez české účasti. Obě české tenistky Tereza Valentová i Barbora Krejčíková totiž své semifinálové duely prohrály a ve finále se zítra střetnou Snigurová z Ukrajiny a Tagerová z Rakouska. A ještě aktuálně výsledky prvního kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Teplice Bohemians 3-1, Plzeň Liberec 1-3 a Zlín Baník 0-1.
2: Počasí.
3: Zítra ráno a také dopoledne čekáme převládající polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo, odpoledne a večer lokální přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Vítr zpočátku slabý, jinak většinou mírný od jihozápadu až jihu. Později večer se změní na západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Stále pozor na dálnici D5 Plzeň, směr Praha za sjezdem na Rokycany na kilometru 53,5 stojí po nehodě dvě vozidla. Stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejna. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře jako

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické

0: styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda archeologická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36 jich bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějaký Dunajovic, z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval Vlčínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s Mivertem. Ale pravda je taková, že ta mešita s Mivertem byla povinnou součástí Anglo-čínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta anglo-čínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů, přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i anglo-čínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady anglo-čínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, také Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o skleníci s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se tady dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeboval prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu Lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí, sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta, podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Eďka Tyháro, mikrofon probo. Eďka Tyháro.
2: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
1: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
2: Ale toho je málo, přiznejte se.
1: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
2: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
1: Jo, ano, už ano.
2: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
1: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
2: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
1: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapeská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů, ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když i to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem vzápětí začala chodit se svým bývalým mužem, no a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90 a od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si tu Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze, tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
2: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
1: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku a pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
2: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
2: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
1: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
2: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
1: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
2: V jakém slova smyslu zátěžové?
1: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
2: Ano, a profesně?
1: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: pripomene vam občas nejaká ulice nebo námestí nebo čtvrt v Praze? Nejakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, v Praze teda víc než v Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných. Ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný, jo.
0: Ano.
1: V Budapešti, jak je Dunaj větší, tak Budapešť je větší, je to víc, opravdu víc metropole, mám pocit, že to tam víc nějak bublá, ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto?
0: Mhm.
1: To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci říct slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala, jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst. Velikostí řeky, je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové, téměř nedotčená. Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že jo. Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky, maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po 2letých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamarré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva

0: paláce v Praze. Tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
1: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
0: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamarré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince. Od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamarré, pan Chamarré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali 3x v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se 3 dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto. Piano.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný, protože restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
3: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
4: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Český fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, k ránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni, v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32. 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil zrnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velko květé narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře, ideálně zalévat pravidelně. A za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam a potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady? U nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec-leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Pojďme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. Na takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vyklepnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástra se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: svatý kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přehánky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případů starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obě se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšině.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko.
2: Prosím, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se nám zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vědět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Že ne,
7: jak je to?
5: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jihozápadních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík,

0: sněhu a oni se mě říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám pozej, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, naplněnou do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Co? Hele, neblbni, hele, klapka, pejstíce, 51, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni. A ježiši, Kriste. Já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavila těch. Franto, že jsi mi člověče, no, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz, to nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej. Tak.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak, co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
12: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
12: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radostí. A jo?
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víš?
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás vohnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na vohnout, pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věrka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. A mohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, ne, ne, Ničo, ne, ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, ne, vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: před tím odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, no, smrcie, prodáváš
9: noty, noty.
7: Máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale to,
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
10: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co se
5: jmenuje? Mohla bych se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmauz, no vidíte, no to nejde, major Šmauz. Takže no prosím tě, jo, vem to je.
9: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
9: No ne, abych jako ne, abych tě nestrémoval. Major Šmauz, a čím
7: on je?
9: Jo, to je
7: major. On je major, no. Má šavly.
9: Jo, jde,
7: no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin, Cililin.
11: Jsem major Šmauz. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: No voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmauz. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro. Aničko. Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro.
5: No.
7: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč,
5: no,
12: kde
5: pod... pitomá,
12: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Dízař, měli... pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
12: No, Dasárovi,
5: to je jedno, no, no, no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: to je úplně
12: pitomá. Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to to samý, Aničko, on chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, to já už tomu rozumím. Ne, jasný, je teda, já vám řeknu. To je výborný, teda, kde jste tu hru našli, pane.
13: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. A co udělá on?
10: Ano.
12: No to, co udělá každej normální mužský.
5: Teda to je výborně vymyšlený.
12: Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
12: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
13: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně syslá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je... Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fár.
5: No, heru, gol, fotra. Mě tady nebude,
2: fotra,
5: fotra, fotra.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pavti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to fefral.
1: Panu Kemrovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak... Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zasměl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

Vesemin is there.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná Noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé dvě hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých dvou hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání Noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám je
0: Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si zašla druhýho a s tím jsem vzala více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než jen oni v prosincu umřel, spadl a zavěl si páteř, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Patně. Protože jsme měli spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo. Když byl zopivé, tak házel sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele a dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce a nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okrenula ji a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osoby to potraviny a schovávat jako boží a to. A tak jsem přijela dom, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijede z práce a oni vám řekl, teď odváželi partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, byla, ale přeju vám hezké léto. 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád je ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě to bylo, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za toho skluka právníka, 6 let studovala práva, a 5 let má tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství, nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec, dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem párka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech a musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, protože všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to jo, tak přijel, dali jsme si kafe. A říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic, Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku to. Otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla můj noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, dvě strany byla koule, vypila jsem zvonek a říkám, aby jste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď, kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Evo, mockrát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na si nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900, tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu první jste jímal, tohle to zpívá, tuhle písničku, tu Blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všechny posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak takhle tomu z těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, ve vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry?
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba tak naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a
0: jakoby a, nebo doopravdy?
1: Doopravdy a se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali si bavit jako spolu a pak zase odešla díky tomu za ode mě, za jiným. No a pak nějak jakoby se do toho odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby toho sexuální jakoby toho
0: pasáka.
1: Předkovatele. No a já teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval?
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nahlíží třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jako by říct, tak by.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak jo, budu poslouchat dál a to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za pár chvíl nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuji. A určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Já říkám, Mirko, tohle tu tě nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Tohleto bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: ani já jim teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísám, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat.
1: No,
0: tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, a co kdyby třeba jednou v uvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo. Ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No,
0: takže zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak. No, já nevím, prostě. Já nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešel, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno, kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů a našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě. Ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak, takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci, ale abych tomu rozuměl dobře i já, vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: No, tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. A no, jako cítím se, no hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslou, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, to není, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / Linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na všem nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu, nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím.
0: Neumíte? Je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já něco mám dělat.
0: Tak
1: mám
0: nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky. No. A maminka teda, když na to přišla, teda když ji jako jedna

0: chovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád, no.
1: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
0: Ne, to ne. Určitě ne.
1: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
0: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
1: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
0: Je jiná než moje matka. Jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo.
1: A byla...
0: Takže já jsem... Cože?
1: A byla taková i na tatínka?
0: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla... Jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Hmm. Ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
1: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
0: Já jsem, i když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů, naklepadla si to, vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo. A já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala. A ona ho unesla, jo. Ona prostě, co, jako nebyla tlustá, ani hubená. Ona byla taková, jo, taková akorát, ale taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
1: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
0: To jo.
1: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
0: Mějte se moc pěkně. Dobrou noc všichni.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
1: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii, což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem... Ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 12:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra a Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh, tedy že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí, nebo malí, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takového nevěděli, ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo. Ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr, takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavé a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co jako co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval. No.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle co podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut. Tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitý provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil. Nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni, pod deštníkem pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: No, jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: to, nevím,
0: přesně
1: já
0: to.
1: Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky, ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Dobrou
0: pěkné léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná 2x, možná 3x zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem k krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz Lomítko Linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: A tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
1: To byl výraz mého drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál. No a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já se tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek, když si já bohužel jsem nebyla schopná, že mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru. Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mi bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat mu do náruče, takže já jsem měla ty 25 letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, i Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já ne, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, ale já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ta ošklivá zase může vařit, že jo, to je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč, to si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem.
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: Partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebe zpytovat se, a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naděj. A dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky. Aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, abyste se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě odiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes, což někdy muži dělají, teda že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle. Ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Anna, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo na schovávanou, na honěnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru. Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami. Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelí tady tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
8: No,
7: ono je to tam na hranici.
8: No.
7: Tam
8: je...
4: Teď ještě otázka, která se tam počítám.
7: Prosím?
8: Buď franka nebo obojí.
7: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
8: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
8: Ale...
7: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se asi...
8: No ano, ano, tak.
7: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
8: No. My jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
8: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný. To by nás, já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak,
7: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, mě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Mariánka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete

0: účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
1: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuf itkin sot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstok co.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost svůj díl, proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme

0: se učili z paměti.
1: Vážně.
0: No, a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem. Aha. Takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, aha, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, by někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku, a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci. Na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněna těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste
6: chtěli
2: vyzkoušet na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zpět jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše,
7: tak
6: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se. Zdeněk posíval
8: se. Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Useknout, useknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prst.
8: Tak proto se tam nosí prst.
9: Pro mě teda má...
8: Kromě hudebního.
2: Ale to je, pozor, jo.
8: Ale
2: to je
8: zavádějící.
2: To domyslíme jako... Pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky? Ty klavirist, teď to říkáš, no já...
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být. Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Sasky Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sasky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůbek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
3: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznám. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho diváka, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.